0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech, kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga a Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš veleben jistě, ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billie Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šustím papír a jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo?

Další titul je píseň, skladba, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tady něsi, mám dojem takovej na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci, a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli čertví. To byla poměrně dost drahá sranda, a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lunsford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lunsford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo? Je to hlavně to před a po, jo, to musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěný taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo. Ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a ne si tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil na chviličku, docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl, ano, koktejl dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesněji Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jonze se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají v Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhé kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvílema smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibr, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu, no, potažmo blues ještě, což to je hudba silně národní.

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu na hrádce Tobogán. Já to tak, to už je legální deska, já to šacuju tak na 46. Je tam, co už ten bebop je tam trošku znát, no posuďte.

Kounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, kterýho jste slyšeli v předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, kterýho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že jo, když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom Novém Yorku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostage. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Přes jsem kritiku, no, a že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako Černoch, dokonce jako Jirka Werberger, by se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janíčka Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím starom sovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

0: Rádio Hej. Rádio Hej. Fajné.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 4 hodiny.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey! Radio Hey!

0: máme, docente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic jiného.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Dámy a pánové, je to tak, je to tady krásné, dobré úterní ráno na frekvencích Rádia Hej. Do České republiky, jak se říká, celoplošně. My frčíme s muzikou, máme připravené informace, pojďme na to. Hezké ránko, Litaford.

Velmi příjemná muzika. V ranním éteru, ranním proudu nám samozřejmě čas utíká jako každý všední den, jako každý den se dá říct. Ano. 24, jako každá 24, také se to tak dá říct. 8 minuta po celé po 6. ranní. My jsme s vámi společně už také na silnicích, hlavních trasích, na dálnicích, D1, D11 čistá, jezdíte zatím plynule.

Krátce počtu na 7 nám hlásíte dopravní nehodu. Nehoda na silnici 19 u obce Spálené Poříčí, okres Plzeň. Buďte tam opatrní, obezřetní. Jakže říká z Plzně rovnou do Německa, co se týká hudby. Guano Apes, Sunday Lover.

0: Čas nám letí, utíká to, pokud s námi společně sledujete časový hru, tak za malý okamžik, za pouhé 4 minutky, 3 čtvrtě na 7, hezké ráno vám všem, jdeme do další muziky, Linkin Park.
1: Hey, Radio CZ.

večer, skutečně je to tak, skoro 50. minuta po celé po 6. ráno, 11. za námi, před námi Rhapsody of Fire, další skvělá muzika, no a ranní etér, ranní proud, to frčí dál. Enteri a Stavební holding Pardubice, partnerem ranního proudu.

Úžasná formace se stala Powerwall, 3,5 minuty nás tedy od 7. Na ní my sledujeme také hlavní tahy nadále. Každopádně nejsou hlášeny žádné větší komplikace, jezdíte pohodově a plynule, jezděte taky nadále z muziky Dragony.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, je to tak, je to tady. Radio Hey, raní éter, raní proud, prázdninový. Jak se říká, prázdninové volume. Na raním éteru, na vlnách, na frekvencích. Každopádně i tenhle ten éter vám přináší H-Centrum Pardubice. Sport v létě.

Kdo se krásně dostane, dámy a pánové, ke 4:08, hezké ráno vám všem. Udo, Metal Never Dies, každopádně AC/DC, Big Jack, to je další muzika, kterou nabídnu. A my se v této části a v této ranní hodině, tady další ranní hodině, podíváme aktuálně do Prahy.

Big Jack za námi, ACDC, 20. minuta je tady po 7. raní, no a nás čeká také samozřejmě v rychlosti dnešní počasí, které bude velmi příjemné, 28. slunečno.

Nedávní muzika nám zpříjemňuje dnešní ranní éter, ranní proud Nazaret. 3,5 minuty už do 7:30, hezké ranko. Se krátce po 7:30 podíváme také do Prahy aktuálně. Z muziky nabídnu ještě Mick Jagger, The Rolling Stones.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! H

zdravíte nás v České Třebové, snídáte a my vám k tomu hrajeme Slate. Máte minuta po půl osmé. Jako další skvělou hraní proudovku, muziku, Bon Jovi.

Velmi příjemná muzika od Bryan Adamse, my se díváme ale už aktuálně na Prahu. Praha je totiž na 6 dní bez velké části metra C. Nejsložitější přestup na náhradní autobusy XC jezdící od soboty po magistrále přes centrum metropole lidé zažívají na hlavním nádraží. Nejdelší přestupy na ně čekají na Florenci. Při sestupu po schodech z magistrály a u stanice metra Vltavská, kde musí zdolat přechody bez semaforu. Aktuálně už teď také najdete tyhle informace okolo Prahy a okolo metra C na novinkách.cz.

Dámy a pánové, tohle úžasná hitovka vychází v roce 1985. Life is life, život je život. Rakušáci Opus.

0: Hey. Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
0: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
1: Radio Hey.
4: Je to takhle, je to tady, my jsme s vámi, jak se říká plošně, v Czech Republic, v České republice, hezké ranko vám všem a půjdeme zase do Prahy, v této části zase aktuálně Praha.

dobře sehraná a sestavená parta Grok z Vimperku. Přidám ještě jednu kapelu, kterou také znáte díky našemu éteru a vysílání Hard Kolony.

končinách mozkových závitů, kde záleží, jak je povolený šroub hemisféry. Někdy se rozpínám ze svýho úkrytu. Fantazie se snaží z klece uniknout.

0: time, Rock for You.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Dámy a pánové, v 9. minutě po půl deváté, tedy 8 hodina 39 minuta, 7 České Budějovice, uzavírají Českou lajnu.

0: Force, 50. minuta za okamžik po 8. raní. Teplice nám hlásí dopravní nehodu, pozor tam, v nákladní ulici, dvě osobní vozidla.
1: Full time, rock for you.
2: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonátor. V sobotu například Vilenčok Bypass, Alžběta, Headfire a další.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you. Radio Hey.
4: Ano, je to tak a je to tady, je tady další část, další hodina, 5. minuta po 9. 7.7. Bohuslava je ta, která slaví svátek.

Dámy a pánové, skvělá švédská 93. Posloucháte dobře, jo? Švédská 93. Nás doprovází ke 4.10. Hammerfall, Oskar Andrioniaka spolu.

to je vaše další, a to tentokrát německá parketa, Unisonic 2009. Michal Kiske, Kai Hansen a další, skvělý tým.

Držíme s vámi společně na lineách a frekvencích Rádia Hej, takzvaně top hit parádu německých hitovek, které se vám líbí. Powerwolf za námi, jdeme a zůstáváme v Deutschlandu. Gulen Apes.

Zkrátka nezaměnitelný hlas. Party Guano Apes, Sandra Nasi. Henning Kriminap, to je kytara. Stefan Udeva z kytara, Denis Pošvata bicí. Ale teď už jsme někde jinde. A vy víte dobře kde. Ale zůstáváme v Německu. Deutschland, Rammstein.

hlasový fond, který poznáte všude, Lindemann a spol., Rammstein. Oproti tomu máme nasazenou 98, 1998, Freedom Call.

Melodická metalová parta Freedom Call. Co by to bylo za topovky, kdybychom se v Německu, když jsme na té zastávce hudební, nemrkli na Halloween, tady 1984 Hamburg.

0: Protože víme a tušíme, že vyrážíte na různé kulturní památky anebo prostě zkrátka nějaké výlety, tak máme takovou maličkou nabídku. Pojďme za ní. Ne všude za kulturu a jiné zážitky musíte platit. Pokud chcete objevovat, ale zároveň ušetřit, nabízíme několik typů na místa, která vás obohatí i zcela bezplatně, případně za dobrovolné vstupné. Kam zdarma v Praze? Muzea památky výstavy v Praze je možné totiž navštívit zdarma několik galerií. Už 5 let můžete dát dobrovolné vstupné při návštěvě výstav galerie Rudolfinum. Ta se zaměřuje především na prezentaci současného zahraničního i českého umění. Zdarma si také můžete prohlédnout sbírky českých děl 18. 19. 20. století v galerii Kooperativy, která na své centrále vystavuje stejnojmenná pojišťovna. V srdci Starého Města zase můžete obdivovat barokní sochy významných mistrů i současné výtvarné umění v galerii Lapidarium. Každopádně Praha aktuálně.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, radio. Hey, radio.

Před celou před 10. hodinou. Icon of Sin, každopádně San Paulo, Brazílie. Rafael Mendes, zpěv. Sol Perez, kytara a další. Tohle už jsme někde jinde, na jiném pobřeží. Iron Maiden.

Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaře Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Chok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.
9: Hej Rádio CZ.
10: Dámy a pánové, tu poslední část a poslední čas, poslední finálová část, ano, přesně tak, hodina, která to rozhodne a ukončí ranní eter, ranní proud.

Co se týká dnešního počasí, 28, slunečno, velmi příjemná teplota. Z muziky nabídnu ještě Accept a čeká nás také poslední informace.

0: Oblíbená metalová sestava formace Accept, každopádně 11. minuta po celé po desáté. A my frčíme na silnici, ale trochu jinak. Pojďme za další informací. Po nárazu do stromu na Vsetínsku nechal umírat posádku a utekl. Řidiči hrozí až 16 let za mřížemi. Vážnou dopravní nehodu s tragickými následky šetří v těchto dnech vsetínští policisté. Jedna z cestujících podlehla svému zranění. Další dva lidé jsou těžce zraněni. Řidič i s dalším pasažerem z místa neštěstí utekli. Podle policistů nebyl žádný z cestujících při jízdě připoután bezpečnostním pásem. Řidiče podle zjištění novinek policisté dopadli ještě týden v přeplněném autě, ano, cestovalo minimálně 6 lidí.
1: Hey! Hey! Hey Radio. Hey Radio. CZ. CZ.

dnešní ale nádherný metalový zvuk z Los Angeles, Metallica, James Hetfield, Lars Ulrich zakládají v roce 1981 tuhle úžasnou kovovou partu.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Dámy a pánové, krátká pauza s regionálními partami za námi. Pokračujeme a frčíme dál.
1: Hej! Hej Radio CZ.
2: Radio Hej, každý den Big Beat a to nej.

tady úžasný Lemikl Mr. Motorhead. 40 je tady. Se budeme loučit s vámi společně s ranním éterem a s ranní směnou v tom nejlepším duchu trash metalovém.

Romantická parta Kalifornie uzavírá skoro dnešní éter ranní proud. Prázdninové volume, jak tomu říkám, nebo říkáme my tady na ranní směně. Poslední informace ještě úžasná Noskova. Vyrovnala své Grand Slamové maximum a ve Wimbledonu si zahraje čtvrtfinále. Bouzková končí.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Sabotage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Dylan Chuck Bye.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
5: Bylo 12 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.

M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
4: Radio Hey, the power of rock, the power of rock.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Je úterý 14 hodin, tudíž vás na rádiu Hej zdraví Jirka Veselý. A opět vám přináším spoustu novinek. Samozřejmě koukneme do světa sportu, na dopravu, různý zprávy ze světa i z Česka, ale kromě tohohle všeho se určitě můžete těšit na můj dvoják, i když minulý týden to byl čtverák. Byla to legenda Queen. A dneska teda dáme samozřejmě dvoják, nebudeme to nějak navyšovat, ale ta legenda si myslím, že je úplně na stejné úrovni. Divné, vejš. Ovšem, nebudu samozřejmě napovídat, o kom budu mluvit, ale co se týče těch členů kapely, tak tam je zbytečný dávat dneska čtverák, protože každý z nich si později zaslouží svůj dvoják. Každopádně dneska to vezmeme jako kapela celek a nebude to všechno. Určitě vás pozvu na různý koncerty, festivaly, je toho spoustu, ale hlavně nezapomeňme na to, že dneska, už jsem říkal, je úterý, ale hlavně je 7. července. Tudíž svátek má Bohuslava. Takže všem Bohuslavám přejeme všechno nejlepší. A není jich u nás tolik. V Česku tohle jméno nosí 4882 žen a průměrný věk Bohuslav je okolo 65 let, takže jde spíš o jméno starší generace. A jméno Bohuslava má slovanský původ a vykládá se jednoduše, no je to logický, Bohu sláva, nebo ta, která prostě oslavuje Boha. Takže všem Bohuslavám ještě jednou všechno nejlepší pohodové úterý, ideálně s dobrou muzikou a my jdeme rovnou na první.

Když se podíváme na dnešní datum 7. července, tak je tu ještě jedna věc, kterou si asi umíme představit všichni. Dneska je totiž Světový den čokolády. Podle nejrozšířenější verze se datum 7. července spojuje s rokem 1550, kdy se čokoláda měla dostat do Evropy. A je docela vtipné, že něco, co kdysi začínalo jako hořký nápoj z kakaových bobů, se časem změnilo na tabulky, pralinky, dorty, brownies a univerzální lék na špatný den. Na 7. července taky spadá Global Forgiveness Day, což znamená den odpuštění. Takže dneska se dá říct, dát si čokoládu, odpustit někomu, kdo vás naštval, a pustit si hlavně dobrou muziku. To zní jako docela slušný plán na úterý. A my u té muziky samozřejmě zůstaneme. Já vám posílám Škorpiony.

Když jsem se ráno díval na předpověď počasí, tak na dnešek hlásili, že bude nejteplejší den z tohoto týdne. Každopádně začal foukat vítr a ano, neříkám, teploty jsou příjemný, pořád je tam okolo 27 stupňů, ale ten nejteplejší den, na ten si asi ještě počkáme do víkendu. Ovšem, ať nepředbíhám, jak tedy bude v další dny? Od zítra už bude polojasno či úplně jasno, to znamená do konce týdne úplně bez deště. Ovšem, zítra a ve čtvrtek se ochladí, mělo by být okolo 24 stupňů. Ale v pátek se to zase vrátí. Půjdeme k 28 až 30 stupňům. A takovýhle výhled je na Českou republiku i na celý příští týden. Protože na Evropu se opět žene vlna veder. Ovšem, nám se snad ty 40, co byly před týdnem, vyhnou. A tentokrát už budou tam, kde mají být. To znamená Španělsko, Řecko, Chorvatsko a tak dále, protože tam předtím bylo opravdu chladněji než u nás. Ale ať si taky povíme, jak bude na horách, protože tam je ideální vyjet, když se chcete schladit, tak tam bude samozřejmě chladněji a vlhčeji. V Krkonoších dneska očekáváme slabý déšť a okolo 18 stupňů. Zítra už tam bude polojasno a teploty budou okolo 15 stupňů. Ve čtvrtek to bude podobné a v pátek nebo celý víkend už bude okolo 18 stupňů. A na závěr si samozřejmě dáme klementýnskou zajímavost, protože pro 7. červenec má pražské klementýmum dlouhodobý průměr 19,3 stupně. Nejtepleji potom bylo v roce 1957, kdy naměřili 37,6 stupně. A naopak nejchladnější 7. červenec byl v roce 1964, kdy teplota spadla na 8,6 stupňů. Takže dnešní datum umí být pořádně letní, ale historicky už zvládlo i ráno, kdyby člověk místo zmrzliny hledal spíš mikinu. I když já jsem ji dneska ráno měl taky. Každopádně pojďme si dát nějaký cover verze.

Ano, rozhodl jsem se, že vám vždy v úterý hodím nějaký cover verze. Přece jen se dělají většinou do rockového provedení a my si takto můžeme poslechnout kolikrát i pecky, které by v originále k nám úplně nezapadaly. Tou první byl samozřejmě hit Heart of Glass, který normálně zpívá Blondie. Tu samozřejmě u nás máme. Tuhle cover verzi je a ještě navíc v živáku zaspívala Miley Cyrus. To bychom u nás taky nečekali. Každopádně verze byla rocková, byla fajn. Mně se líbila, dal jsem vám jí sem. Druhou písničkou, která právě teď dohrála, byla hitovka původně od Michaela Jacksona, která se jmenuje Smooth Criminal. Tuhle verzi nahráli v roce 2001 Alien and Firm. A teď vám pustím ještě jednu pecku, než si dáme zprávy. Písničku Rolling in the Deep od Adele předělali Greta Van Fleet. Vznikla jako exkluzivní živá nahrávka ve studiu Spotify v New Yorku. Kapela se navíc proslavila svým retro hardrockovým zvukem připomínajícím 70. léta. A samozřejmě, když se řekne cover verze, tak v Česku si asi všichni vybavíte na prvním místě Valda Gang, který přespívali kde co. No, vy víte moc dobře, že od 15. hodiny máme československou hodinu, tak já tam nějakou tu jejich verzi, nějakou tu jejich písničku, kterou vyberu ještě v průběhu této hodiny, hodím. Teď je to tady.

0: pojďme mrknout na zprávy. Internet je samozřejmě plný toho, jak se odjíždí na summit NATO, kam se pozval i prezident. Vláda samozřejmě není ráda, ale bere to tak, že tam jede na další svůj výlet. Ale pojďme radši od těchto témat, ať se zase nerozčílíme. Začneme technologií. Amazon spouští svůj Prime Day. A letos je zajímavé, že v některých zemích trvá výrazně déle než dřív. Nejde už jen o jeden den slev, ale o celý nákupní týden. A protože podobné akce často tlačí hlavně elektroniku, chytré domácnosti, sluchátka, hodinky a další gadgety, je to zároveň dobrá připomínka. Sleva není sleva, dokud si člověk neporovná původní cenu jinde. Mám tu další zprávu. Sylvester Stallone včera oslavil krásných 80 let. Tuhle legendu není třeba představovat, ale když už jsme u filmové legendy, nutno připomenout, že probíhá 60. filmový festival v Karlových Varech. Festival běží od 3. do 11. července a město se na pár dní zase změnilo v hlavní filmovou adresu Česka. Přes den projekce, večer červený koberec, do toho debaty, doprovodný program, koncerty, večírky a samozřejmě fronty lidí, kteří řeší, na co ještě sehnat lístek. Letos jsou mezi hlavními hosty opravdu velká jména. Dustin Hoffman dostal ocenění za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii ve Varech a uvedl i svůj vlastní film Absolvent. Stejné ocenění má při zakončení převzít Julie Binoche a festival připomíná i práci kameramanama Roberta Richardsona, který má 3 Oscary a spolupracoval třeba s Oliverem Stonem, Martinem Scorsenem a nebo Quentinem Tarantinem. A nejde jen o hvězdy na červeném koberci. Ve festivalové soutěži se hraje o křišťálový globus a porota vybírá z 12 filmů. Vedle toho Vary tradičně nabízejí premiéry, restaurované klasiky, odvážnější festivalové filmy a divácký hlasování po projekcích. No, tak tohle bylo tak nějak, co jsem našel zajímavého na internetu, aby jsme zároveň někoho neurazili nebo tak. No a pojďme se vrátit zpátky k muzice. A teď už dáme originály. Čeká vás AC/DC.
1: Hey, radio.

0: Nejvyšší čas podívat se na silnice. Koukneme tam s Honzou.
1: Pražský okruh je uzavřený kvůli vážné dopravní nehodě nákladního vozidla na 78,5 kilometru ve směru na letiště. Vzhledem k tomu, že jde o místo, které je kousek po napojení z dálnice D1, tak se na okruh z dálnice D1 vůbec nenapojujte. Kdo má namířeno po dálnici D1 na Prahu, bude mít rozkouskovanou kolonu kamionů, která stojí v pravém jízdním pruhu mezi Rousínovem a Brnem, zhruba mezi 220. až 196. kilometrem. V opačném směru je tento provoz mezi Kývalkou a Brnem, tedy mezi 180. až 196. kilometrem. A rozkouskovaná kolona kamionů stojících v pravém jízdním pruhu bude doprovázet řidiče i na dálnici D2 ve směru na Brno, zhruba mezi 12. až 0. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Moc děkujeme a ať nemám každý vstup několika minutovej, pojďme se vychutnat rovnou muziku. Zasílám vám Slady anebo Bona Jovio.

Ve sportu začneme opět fotbalem, protože mistrovství světa 2026 je už v opravdu ostré fázi. Dnes se dohrává osmifinále a rozhodne se o posledních dvou čtvrtfinalistech. Na programu jsou tedy zápasy mezi Argentínou a Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií. První zápas začíná v 18 hodin a ten druhý ve 22, takže pro nás přijatelný časy nemusíme v noci vstávat nebo spíš spát s tím, že zápas neuvidíme. No, pak si dáme jeden den pauzu a čtvrtfinále začínají ve čtvrtek 9. července. Celý turnaj směřuje k finále, které se odehraje 19. července v New Yorku, New Jersey. Jinak, co se čtvrtfinálových dvojic týče, tak budou proti sobě hrát Francie s Marokem, Norsko s Anglií a po včerejšku i Belgie nakonec se Španělskem, které udolalo se svou nudnou hrou Portugalce. Tím končí i pohádka a cesta obecně všemi mistrovstvími světa pro Cristiana Ronaldo, protože tohle bylo jeho poslední mistrovství světa. Ale nebojte, mistrovství Evropy, případně další reprezentační zápasy asi v budoucnu 2-3 let stále zvažuje. Takže není to zcela konec pro reprezentační kariéru. Pojďme se taky podívat do naší ligy, protože Karviná byla vyloučena jak z české ligy, tak i z evropských pohárů, kde jejich místo zastoupí Jablonec. První ligu si pak místo nich zahraje Artis Brno. A my uvidíme po několika desítkách let brněnské prvoligové derby. Derby uvidíme samozřejmě i to pražské, Sparta Slavie, to je jasné. Nyní však probíhá příprava na novou sezónu. Sparta odcestovala na soustředění, kde ji čeká několik zápasů. Jeden mají však za sebou a porazili Opavu 4-1. Za to Slavie se zatím trápí a nedokázala ze tří zápasů proti totálním outsiderům vyhrát ani jednou. Nutno podotknout, že se reprezentanti připojí až tento víkend. No, oba týmy prochází obměnou hráčů, tak doufejme, že se jim podaří postavit kvalitní kádry, protože přece jenom nás budou oba dva týmy reprezentovat v Lize mistrů. Samozřejmě Slavie už je ve skupinách, Sparta si to musí vybojovat sama, pořád je to ale dvoj zastoupení, řekl bych asi jednoznačně těch dvou nejlepších českých týmů v Česku. Jinak dnes startují už i předkola Ligy mistrů a konferenční ligy, ale to se zatím českých družstev netýká, ty jsou nasazeni až později. Ovšem, když se vrátím ještě k mistrovství světa, tak asi nejvíc sympatický tým je jasný, že si odnáší Cap Verde. Myslím, že nenajdeme nikoho, kdo by řekl, že se jejich výkon někomu nelíbil, nebo že je prostě proti tomuhle tomu ocenění, samozřejmě neoficiálnímu. Naopak, nejméně sympatický tým, a myslím, že opět nenajdu nikoho, kdo by nesouhlasil, je určitě Paraguay. Porazili sice Německo na penalty, ale s tou jejich hrou, no, nebudu říkat fotbalem, hrou. Potom jsem sledoval zápas, kdy hráli s Francií. Jim vlastně nešlo vůbec o to hrát fotbal, ale jenom o to zranit hráče. A to jako myslím doslova. To bylo vidět, co souboj, to dojížděli vteřinu dvě, klidně i tři po odehrání míče. No a zajímavost, neodnesli si jedinou žlutou kartu, natož červenou, který tam měly být určitě dvě. No ale myslel jsem si, že tohle bude takový to nejvíc z toho fotbalu, co nejvíc zamává

světem a ono ne. V osmi finále hrála včera, nebo respektive dneska v noci, Amerika s Belgií a měl jim chybět útočník Balogun, který v zápase předtím dostal červenou kartu. Zákrok je jasně na červenou, nic likvidačního, prostě trefil soupeře do úrovni nad kotníkem, prostě červená karta, je jedno, jaký je tam úmysl nebo není. Tady určitě nebyl, byl to normální souboj, bohužel smůla. Takže dle pravidel je to takřka skoro vždycky, a skoro vždycky říkám schválně, protože pro Messiho to tak není, vždycky červená karta. Ovšem, Donald Trump, teda dle nějakých diskuzí, ale i on se k tomu sám vyjádřil, požádal FIFU, aby tu červenou kartu zrušili, nebo ne přímo zrušili, ale aby přehodnotili tento zákrok. A co se nestalo? FIFA to skutečně ten jednozápasový trest zrušila a Balogun skutečně v noci proti Belgii nastoupil. Samozřejmě karma je zdarma. Amerika prohrála 4-1, což je fajn teda v tuto chvíli, a jsou venku z turné. Ovšem, ať cituji přesně Donalda Trumpa, jak se k tomuto vyjádřil, jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem požádal o přezkoumání, protože jsem si nemyslel, že to byl faul. To nebylo porušení pravidel, byla to srážka dvou hráčů, kteří do sebe v plné rychlosti náhodou narazili. Jasně, ale každý je za své tělo zodpovědný. No, jak říkám, karma je zdarma a vy, co mě posloucháte, víte, že si vždycky najdu něco pozitivního. Co je první pozitivum? Paraguay je pryč z turnaje a Amerika vlastně po tomhletom taky. Nic víc pozitivního na tom asi ne. Ještě by mohla dneska vypadnout asi Argentina, protože Egypt je skutečně našlápnutý. A říkám to proto, že Argentina je jednoznačně favorizovaná a mohlo by zde dojít k překvapení. No uvidíme v 18.00. Nebudeme to dál zdržovat, pojďme k muzice. Dáme si Limpkin, Biscuit a asi ještě stihneme Springy.

Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey. Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.

jsem se o sportu nějak rozpovídal a offspringy jsme nestihli, tak je přesuneme po 16. hodině, protože od té 15. začala samozřejmě československá hodinka. Škvoři nám to odstartovali a my se pojďme podívat teď do historie, co se hudby týče. Právě 7. července a to roku 1940 se v Liverpoolu narodil Ringo Starr vlastním jménem Richard Starkey. V Beatles byl tím člověkem, který možná nebyl největší skladatelský tahoun, ale jeho styl držel kapelu pohromadě. Hrál jednoduše přesně s citem pro písničku. A to je někdy mnohem těžší, než předvádět technické exhibice. K Beatles se přidal v roce 1962 místo Peta Besta a velmi rychle do kapely zapadl nejen hudebně, ale i lidsky. A to jméno Ringo? To vzniklo jednoduše. Rád nosil prsteny, anglicky rings. A na Ringovi je zajímavé i to, že byl často podceňovaný. Jenže když si pustíte Beatles bez jeho bubnů, rychle zjistíte, že tam chybí obrovský kus charakteru. Jeho hra nebyla o tom být nejhlasitější v místnosti. Byla o tom trefit přesně to, co ta daná písnička potřebuje. Takže dneska zdravíme Ringa Stára a připomínáme si, že i bubeník, který nehraje na efekt, může změnit dějiny roku, takže přejeme všechno nejlepší k jeho 86. narozeninám. Já vám teď zasílám, samozřejmě Beatlesáky ne, ty dáme když tak v další hodině, teď si dáme český kapely, Kaťáci anebo Kabáti.

teď dáme takový větší blok hudebních pozvánek, takže pozorně poslouchejte, protože druhý červencový týden je pro fanoušky živé muziky hodně slušný. Začneme tentokrát Prahou. Dnes večer hrají ve Fóru Karlín Idles. Britská kapela, která míchá punk, postpunk, energii, křik, emoce a koncertní tlak. Není to uhlazená muzika do výtahu, spíš koncert, po kterém člověk cítí tričko i nohy. Zítra, tudíž ve středu 8. července, dorazí do pražského Roxy punková legenda The Damned s programem Final Damnation 50. 50 let punkové historie, to už není jen koncert, to je připomínka doby, kdy se hudba rozhodla být drzá, rychlá a trochu nebezpečná. O víkendu pak startují Hrady CZ, ty, na který vás tady zvu už několik měsíců. První zastávka je Točník, a to 10. a 11. července. Celé léto pak festival objíždí české a moravské památky a v programu jsou třeba Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, MIG 21, Trautenberg, Vypsaná fixa, Harley, Krucipisk nebo Tomáš Klus. Takže výlet, hrad, kelímek a české kapely v jednom. V Poděbradech ve stejném termínu, totiž 10. a 11. července, se jedou Barvy léta. Program míří hlavně na rock a punk a v line-upu se objevují Tři sestry, Vypsaná fixa nebo Proteus. To je přesně ta česká festivalová kombinace, kde se refrémy zpívají i lidmi, kteří tvrdí, že text vůbec neznají. A pro fanoušky českého roku ještě Harley. Ten má v červenci nabitý kalendář. Ve čtvrtek 9. července hraje v Jedovnici v kempu Kilianjiang. V pátek potom 10. července na Grand Life Festivalu v Čáslavi. No a v sobotu, jak už jsem říkal, budou na Hradech CZ na Točníku. Takže hudební plán je jasný. Idles v Praze, The Damned Roxy, Hrady CZ na Točníku a Barvy léta v Poděbradech a Harley samozřejmě na více zastávkách. Pro nás je to takovej rockovej obyčejný svět.

Na Rádiu Hej právě dohrává Krucipisk. A na Rádiu Hej vás taky zdraví Jirka Veselý, který pro vás teď má filmové novinky. A začneme hororem. Do kin jde totiž Smrtelné zlo v plamenech. Nový díl slavné značky Evil Dead. Příběh sleduje Alici, která po smrti manžela hledá klid u příbuzných v odlehlém rodinném domě. Jenže tam omylem osvobodí démony ukryté v prastaré knize. A z místa, kde měla najít útěchu, se stane krvavá noční můra. Úplně jiný svět je odvážná Vajana. Disney posílá do kin hranou verzi animované dobrodružné klasiky. Samozřejmě animáky vás asi nezajímají, ale kvůli herci, který je hodně rokovej, vám tu tento film představím. Vajana z ostrova Motunai se vydává za útes přes oceán a spolu s polobohem Majum hledá cestu, jak vrátit svému lidu blahobyt. Je to velká výpravná podívaná moře, hudba, mytologie a hlavně Dwayne Johnson jako Maui a hraná verze příběhu, který v animované podobě znají miliony diváků. Pak je tu ještě The Invite. U nás samozřejmě česky uváděné jako Pozvání. To není horor podle názvu, ale konverzační komedie. Základ je společná večeře sousedů, která se postupně zvrtne v nepříjemné, upřímné zrcadlo vztahů, touhy, trapnosti a věcí, které lidé běžně radši neříkají nahlas. Hrají tam Seth Rogen, Penelope Cruz a Edward Norton. Takže pokud někdo nechce výbuchy ani démony, ale spíš chytrou vztahovou komedii, může zkusit právě tohle. No a co hudební novinky? Z nových tvrdších desek a releaseů se v červenci zase rozjíždí metalový a rockový kalendář. Loudwire a metalové přehledy průběžně doplňují nové nahrávky, takže jestli někdo sleduje hard rock a metal, červenec rozhodně nebude prázdný. No a za zmínku určitě stojí od Motorheadu album Kiss of Death a třeba od Deep Purple album Split. Tak mrkněte třeba na Bontonland nebo kamkoliv jinam jste zvyklí nebo klidně do kamenných prodejen a my teď dáme už slibovanou v minulý hodině slibovaný Valda Gang a hned potom si dáme Lucii.

0: Pravidelný proud neoposlouchané hudby, to je Hey Radio. Hey Radio.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

21 a jejich slepic Pírka právě teď na rádiu, hej. Pojďme ještě jednou ke sportu, začneme Formulí 1. O víkendu se totiž jela velká cena Británie Silverstonu a vyhrál Charles Leclerc. Závěr byl hodně dramatický, protože se dojíždělo za safety carem po pozdních problémech a nehodě Maxa Verstappena. Druhý skončil vítěz minulého závodu George Russell a třetí Lewis Hamilton, i když se u něj řešila penalizace. Koukneme na cyklistiku. Tour de France už je rozjetá. Letošní ročník začal 4. července v Barceloně a čeká ho celkem 21 etap. Dneska se jede 4. etapa. Takže peloton má za sebou úvod ve Španělsku a postupně se rozjíždí velký 3-týdenní maraton, který skončí 26. července v Paříži. A ještě koukneme do tenisového světa, protože zde pokračuje Wimbledon. Turnaj běží už od 29. června a poběží až do 12. července. Do hlavní soutěže letos zasáhlo 14 českých tenistů a tenistek, 10 žen a 4 muži. Mezi v chlapy však zůstal už jen Jiří Lehečka, který bude dohrávat zápase s Zverevem. V tomto zápase ovšem prohrává 2-0 na sety a ve třetím je to 3-3 a bude podávat. Zápas je naplánovaný na dnešních 16 hodin, což je za chviličku. Mezi ženami je naplánovaný na stejnou hodinu souboj mezi Karolínou Muchovou a Osakaovou. Na Lindu Noskovou čeká zítra v boji o semifinále Mertensová. Tak budeme pevně držet palce, ať to alespoň ty ženy. Jirka by musel hodně otáčet kort s hvězdným Zverevem a obrovským favoritem na vítězství v celém turnaji. Ale stát se může cokoliv, hlavně v tenise a kort, když se to hrálo vlastně včera a dnes sebe dohrál, protože tyhle ty pauzy, a stačí, když je hodina pauza, tak ty dokážou otočit celý zápas. My teď ale otočíme volume doprava, protože nás čekají třeba Krausberry, anebo teď Tři sestry.

Zelený si drah. Když potkáte Pražáka, nemusíte mít strach. Kluci, holky,

0: Jak jsem říkal, Harley to má v červenci nabité a právě teď dohráli na rádiu Hej. No a já tady mám mimořádnou zprávu ze silnice.
1: Znovu došlo k uzavření Pražského okruhu kvůli vyprošťování dopravní nehody na 78,5 kilometru ve směru k letišti. Nenapojujte se proto vůbec na Pražský okruh z dálnice D1. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Moc děkujeme, na silnice se vrátíme zase zhruba za 3/4 hodinky. Teď se do toho pořádně ale obujeme. Dáme si vysáče anebo trauntemberky.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Ha.

na konec hodiny dáme praktický vodácký servis, protože prázdniny běží a spousta lidí řeší, kam vrazit na vodu. A jak jsem říkal před hodinkou v předpovědi počasí, tak tenhle víkend nás čeká opravdu nádherné počasí. Ono samozřejmě 14 dní zpátky to byly ty 40, tak to se jede taky blbě. A tenhle víkend, dejme tomu, aspoň nepršelo, co se teda aspoň jihu týče, ale ty večery byly studený. Samozřejmě bych doporučil, že se můžete zahřát alkoholem, ale na to nebudu nabádat, protože na vodě by se pít nemělo. Ovšem, jdeme na ten servis. Největší jistota je samozřejmě pořád Vltava. Úsek z Vyššího Brodu do Boršova je sjízdný pro lodě i rafty a díky regulaci Lipna má v sezóně obvykle dostatek vody. Jen počítejte s tím, že to nebude romantická samota, ale spíš vodácká magistrála. Dobře vypadá i Berounka. Úseky od Plzně přes Roztoky, Beroun, Zadní Třebáň až směrem k Vltavě jsou vedené jako sjízdné jak pro lodě, tak i rafty. To je pohodová voda, vhodná i pro začátečníky a rodinnější posádky. Sázava je sjízdná jen po částech. Dobře vypadají úseky Žďár až Smrčná, Horka až Kácov, Kácov až Čerčany a dokonce i Čerčany až Týnec. Ale oblíbený úsek Týnec až Pikovice je aktuálně vedený jako zcela nesjízdný kvůli málo vodě. Takže kdo chtěl klasiku pod Týncem,

si to před odjezdem opravdu zkontroluje. Na Otavě horní úseky Čeňkova Pila, Radešov a Radešov Sušice nejsou sízné kvůli málo vody. Od Sušice do Horažďovic se dá sjet na lodi, ale ne na raftu, a od Horažďovic dál už je úsek vedený jako sízný i pro rafty. Lužnice je taky kombinace. Suchdol a některé úseky kolem Veselí jsou sízné pro lodě, ale rafty mají na víc místech málo vody. Stará Řeka je vedená jako nesízná a úsek Tábor až Ústí do Vltavy taky kvůli málo vodě nevychází. A Ohře? Úsek Cheb až Loket je sízný pro lodě i rafty. Loket až Stráž nad Ohří je sízný pro lodě, ale pro rafty už je málo vody. A, takže určitě si to všechno zkontrolujte, než někam vyrazíte. Hlavně se to mění opravdu každým počasím. No, já teď nebudu zdržovat. Blíží se nám 16. hodina. Teď dáme ještě jednu českou písničku, pak nás čeká ještě Zapleť si pivo a pak to odstartujeme. Dneska nás čeká dvoják. Jediný, co napovím, tak stejně jako minulý týden budeme v Británii. Tak tady jsou Rybičky 48.

A my tu máme další díl mojí rubriky Dvojáky, kde vám vždycky představím interpreta, vytáhnu něco ze zákulisí a hlavně si dáme dva ikonické songy za sebou. Dneska je to navíc krásně symbolický, protože 7. července má narozeniny Ringo Starr, bubeník The Beatles. Vlastním jménem Richard Storckley. Narodil se v roce 1940 v Liverpoolu, takže letos slaví krásných 86 let. The Beatles vznikly v Liverpoolu na začátku 60. let a ta nejslavnější sestava je samozřejmě John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a právě Ringo Starr. Britannica připomíná, že právě od roku 1962, kdy se Ringo přidal k Lennonovi, McCartneymu a Harrisonovi, až do rozpadu v roce 1970 byly Beatles jednou z nejzásadnějších kapel své generace. A i když se o Ringovi někdy mluví jako o tom nejklidnějším Beatlovi, jeho role byla obrovská. Nebyl to bubeník, který by se cpal dopředu dlouhými soly. On držel písničky pohromadě. Hrál tak, aby vynikl song. A právě proto jeho styl poznáte často až ve chvíli, kdy si uvědomíte, jak skvěle ta skladba šlape. A teď si dáme taky nějaký zákulisní zajímavosti. Ringo se k Beatles oficiálně přidal 18. srpna roku 1962, když nahradil původního bubeníka Petea Besta. Jeho vlastní web k tomu píše, že se tehdy připojil k Paulovi, Johnovi a Georgeovi v tom, co se mělo stát jednou z nejdůležitějších kapel populární hudby. Druhá zajímavost ještě, Ringo nebyl jen bubeník v pozadí. V Beatles dostal i několik vlastních pěveckých momentů a jeden z nejslavnějších je With a Little Help from My Friends. Přesně ten typ písničky, kde nejde o velké pěvecké exhibice, ale o charakter, náladu a hlas, který si pamatujete. A když už jsme u Beatles, tak jen v rychlosti se koukneme na jejich osudy. John Lennon, jak všichni víte asi, byl po rozpadu kapely jel jakoby výraznou éru. Byl výraznou solovou osobností. Ale v roce 1980 ho v New Yorku zastřelil jeho vlastní fanoušek Mark David Chapman. George Harrison pokračoval v solové kariéře. Vydal třeba slavné album All Things Must Pass a zemřel v roce 2001 na rakovinu. Paul McCartney žije dodnes. Po Beatles založil Wings a pořád patří mezi největší legendy populární hudby. A Ringo Starr taky žije. Logicky, dneska slaví 86 let. A i on dál vystupuje, vydává muziku a drží si image pohodáře, který byl možná nejméně nápadný, ale pro zvuk Beatles naprosto zásadní. A tohle je přesně ten důvod, proč si dneska nedáme to, co minulý týden, že bych dal od každého jednu skladbu, jako od členů kapely Queen, ale tady si každý zaslouží i vzhledem k pozdější solové éře svůj dvoják. Takže třeba v dalších týdnech. A co takhle česká stopa? No, Beatles jako kapela u nás nikdy nebyli tak dostupní, jako bychom si asi přáli. Ale jednotliví členové se k českému publiku dostali. Ringo Starr a jeho kapela His All Star Band hráli 29. června roku 2011 v pražském kongresovém centru. Paul McCartney vystoupil 16. června 2016 v pražské O2 aréně, kde podle Českého rozhlasu hrálo pro vyprodanou halu kolem 17 000 lidí. Takže i když Beatles zůstávají hlavně světovou legendou z Liverpoolu, jejich hudba má stopu i u nás přes koncerty, coververze, rádio a generace muzikantů, které ovlivnili. Ale mluvení bylo dost. Pojďme si dát. Vybral jsem takový dva hity, myslím si, že sem velice patří. Ta první určitě, to je Come Together. A ta druhá, nad tou jsem se hodně rozmýšlel, ale dám jednu z těch známějších. Obladý, oblada, tady to je.

Beatles, tak přesně o těch byl dnešní dvoják. No a my si dáme teďkon jednu otázku na číslo. Tentokrát sladkou. A kdo pečlivě poslouchá, tak ví, že dneska je světový den čokolády. Takže schválně, zkuste si tipnout. Kolik stála jedna z nejdražších čokoládových dobrot na světě? Desert Frozen Hot Chocolate v New Yorku. Zapsaný i jako luxusní čokoládová specialita. No, rozmyslete si to? Já si to rozmyslím taky, na odpověď kouknu potom a mezi tím si dáme Eltona Johna.

0: Frozen Hot Chocolate, to je čokoláda nejdražší na světě a byla prodána 7. listopadu roku 2007. A kolikže stála? $25,000. V dnešní době, jestli počítáte dobře, je to 530 tisíc samozřejmě, ale v té době je to 450 tisíc. Takže tady si můžeme i všimnout, jak ten kurz krásně stoupá. Každopádně nešlo o obyčejné kakao do hrnku. Tenhle desert byl luxusní čokoládový extrém. Směs vzácných druhů kaká, jedlé zlato a servírování v poháru zdobeném zlatem a diamanty. Takže spíš takový šperk s čokoládou než normální sladkost. A když už jsme u čokolády, její evropský příběh se často spojuje s rokem 1550, kdy se měla dostat do Evropy. Původně to ale nebyla sladká tabulka, tak jak ji známe dnes. Majové a Aztékové z kakaa připravovali hořký nápoj, často s kořením, a kakaové boby sloužily i jako platidlo. Takže dnešní čokoláda prošla docela zajímavou cestu. Možná ještě zajímavější než samotný člověk otopic. No, od posvátného hořkého nápoje přes evropské salony až k tyčince z benzínky a desertu za cenu ojetého auta. No, my teď nebudeme jíst samozřejmě čokoládu za $25,000, ale pustíme si další muziku. Já vám posílám teda dneska ještě další cover verzi, velice známou, a to Disturbed.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: No Rammsteiny. Asi každý z vás poznal. No pojďme se podívat na silnice. A tentokrát Honzou.
1: Pražský okruh je uzavřený kvůli vyprošťování dopravní nehody na 78,5 kilometru ve směru na letiště. Nenapojujte se proto vůbec na Pražský okruh z dálnice D1. V důsledku toho se kolem exitu na Pražský okruh vytvořila také kolona na dálnici D1. V obou směrech tady naberete asi 15 minut zdržení. Kdo má namířeno po dálnici D1 od Kroměříže na Prahu, bude mít rozkouskovanou kolonu kamionů, která stojí v pravém jízdním pruhu mezi Vyškovem a Brnem, zhruba mezi 224. až 196. kilometrem. V opačném směru je tento provoz mezi Kývalkou a Brnem, tedy zhruba mezi 182. až 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza?
0: Moc děkujeme a vy si teďko na rádiu, hej, můžete vychutnat třeba Tinu Turner a nebo Metropolitní symfonický orchestr. Tady to je.

Blur a jejich Song 2. No, když se podíváme na tenis ještě, tak už teď nic nebrání tomu, aby začaly zápasy jak Jiřího Lehečky, tak Karolíny Muchové. Protože právě před chvilkou, zhruba 5 minut zpátky, dohrál a vyhrál Jannik Sinner nad Němcem Struffem. To je z tenisu, každopádně nám už se blíží, nebo spíš už přiblížila hodina, kdy se budu muset loučit. Já moc děkuju, že jste byli na rádiu Hej se mnou, u mikrofonu Jirka Veselý. Dneska jsme popřáli všem Bohuslavám, ale ještě jednou jim přejeme všechno nejlepší k svátku. Připomněli jsme si hlavně Světový den čokolády, takže hnedka, jak dorazím domů, nějakou ochutnám. A popřáli jsme Ringu Starovi, pozval jsem vás na různý festivaly, koncerty. No bylo toho spoustu a spoustu toho bude i příští úterý. Já se na vás moc těším. Vy mrkněte buď na tenis, na fotbal za hodinku, kdy hraje Argentina, ale hlavně nezapomeňte, že za pár minut začíná hitparáda Rádia Hej. Do konce téhle hodiny a do té hitparády vám ještě můžu slíbit třeba Elvise Presleyho, Four Non Blondies a nebo Green Day. Tak se mějte krásně. Ahoj.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: 18. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbařinost. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden, Revival, Ocel, Detonator. V sobotu například Velenčok Bypass, Alžbeta, Headfine a další.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
5: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
6: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Na Hej Rock na rádiu Hej vám přináší Hakel.
6: Posloucháte pořad na Hej Rock na rádiu Hej.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej, Rádio Hej.
6: Tak milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej a z pražského studia se vám hlásí Mirek. To jsem já a nejsem tady dneska sám. Slyšeli jste upoutávku na Riverfest a já tady mám všechny vlastně důležitý lidi z tohoto festivalu. Je to programová ředitelka Riverfestu Jana. Ahoj.
7: Ahoj.
6: Pak je tady Rusák ze Sputniku. Ahoj.
8: Ahoj.
6: Ahoj. No a to nejlepší nakonec, tak je tady Aneta z kapely Sputnik.
9: Ahoj.
6: Ahoj, trošku hlasitějc, neboj se toho.
9: Není křičet už hnedka.
6: Ano, no.
9: Ahoj.
6: No, skoro jak na pódiu je to potřeba. No a my si budeme povídat o tom, co vlastně na tom festivalu bude, co tam budeme hrát. A já to teďko nechám, já nevím, jestli začne Jana, jako programová ředitelka, to uvede. Takže Jano, je to na tobě?
7: No tak bude to 13. ročník a poprvé letos je spojený s motostrazem Barbaři Most. Tak uvidíme, jaký to bude. Pořádá to samozřejmě náš mecenáš Karel a uvidíme, jak to dopadne. Ten motosraz jsme ještě nikdy neměli, tak snad to bude fajn.
6: No a co vy k tomu řeknete?
9: Tak doufám, že tam bude hodně se číst knihy, taky, že budeme sportovat a tak já naslíbila, že tohle to bude jako ten hlavní program toho celého festivalu.
7: Samozřejmě.
6: No a teďko, co ty k tomu řekneš?
10: No naposledy, když spojili festival jeden velký s motorkářema, tak to ukončilo Aero Hippies.
6: No a teďko já se zeptám, možná my jsme to tady tak trošku udělali narychlo, protože jsme se tady bavili dlouho před vysíláním. Já tady mám v playlistu a teď se zeptám, jestli je to ta vaše kapela, protože to nemám připravený. Mám tady kapelu Sputnik, Bílý město, Náraz jako kráva, Rolničky, jste to vy?
10: Jo.
6: Tak kterou pustíme. Ještě tady mám...
9: Já mám ráda Rolničky, to se tak hodí teďko.
6: A serotonin dopamin.
9: Tak ta pak.
6: Tak jo, takže dáme Rolničky. Aha. Takže tohle co na úvod, vy posloucháte Rádio Hej. A kdybyste měli zájem o něco, o cokoliv, něco se dozvědět a nebo něco vyhrát, tak zavolejte do pražského studia 777 007 893. Posloucháte Rádio Hej a já už tam pouštím Sputnik.

0: Posloucháte rádio, hej, a tohle byla kapela Sputnik a my tady máme z kapely Sputnik to, co slyšíte, tak okolo nás jezdí motorky a to tam bude na tom festivalu taky, že jo. A takže trochu netradičně dnešní páteční večer začínáme rozhovorem a já se zeptám, tady asi možná festivalová sezóna začíná nebo je v plném proudu a možná bych se vás zeptal, na co se nejvíc těšíte, co vás na festivalu štve a jestli máte k tomu něco, co by jste k tomu řekli.
1: Tak na festiáky se těšíme, to nás baví, je to venku, pohybuješ se tam různě s lidma, kteří mají stejný zájem jako ty, takže to je fajn. Ale hele, jestli je něco, co mě na festiákách štve, naštěstí to není všude, ale občas narazím na VIP zóny a to si teda myslím, to mě teda sere, protože nemám ráda to dělení těch lidí a nebo prostě, tak, prostě si myslím, že to do punku, nebo samozřejmě my jsme ten punk nebo metal, nebo a když je VIP zóna, tak tam je sere. Dokonce mi stalo na jednom festivalu, že jsme tam měli koncert a já jsem tam někde pobíhala, protože vždycky trávím ten čas s lidma. Není to tak, že my jsme se zavřeli do backstage, vůbec jako Sputnik jsme vždycky mezi lidma. A nebudu jezdit, já nevím, 3-4 hodky někam, abych se zavřela a odehrála koncert na zpátek, to mi přijde jako píčovina. Může si mluvit prostě, teda francouzsky.
0: To bylo francouzsky, já jsem nic prostě neslyšel.
1: Dobře, já bych včas mluvím.
0: Parlez-vous français?
1: Takže kdy, a normálně jsem nemohla projít přes VIP zónu do backstage, protože jsi tam někde jako zaplatil a platil si to své místečko na světle, tak to mi přijde jako blbost, no.
0: A co ty?
2: Já určitě to samý, protože já jsem hodně rovnostářský a já to taky nesnáším, jo, prostě teď jsem někde četl, že máš VIP, nějakou kde teda, no to je jedno, prostě nějak si dělat nějakou reklamu, pak je polo VIP a pak je to normální. To je fakt debilní. Jo, to možná, já nevím, v nějakých, v popu třeba a tak dále, ale u punku, nebo nevím, prostě nemám to rád. A taky dělají chybu třeba i menší festivaly, že oddělujou lidi od kapel, jo, že udělají velký backstage, prostě stoly, jídlo a tak dál, kapelám. A ty logicky potom tam trčej a myslím si, že to je chyba, že prostě ty kapely by měly jít mezi lidi a že ty lidi chtějí je vidět a povídat si s nima. Ono tenhle ten, jako ten hype, jakoby, jakože ty nedosažitelnosti hvězdní to jde možná někde v Americe, jo, ale u nás je to prostě trapný, jo. Takže ne, backstage jako minimální, je tam dobrý, když na to, tam jsou sprchy, protože nerad chodím spocený po bubnování, to je jediný teda toto, ale prostě jsou někdy akce, kde je relativně malá akce, jo, a kde ten backstage je třetina prostě toho prostoru, jo, celkovýho, to je pitomý, jo.
0: Tak, Jana se hlásila, tak.
3: No my tam teda žádnou VIP zónu nemáme, my jsme taky jako všichni jako jedna festivalová rodina. A ještě jsem zapomněla říct, že to je v Tábořišti u Karla Český Štemberg, protože to jsem neřekla, nebo řekla?
0: To já nevím, ale ono už je to po 13. je to...
3: to je fakt.
0: Takže myslím,
3: a je to tak že... krásný místo, musím říct.
2: A já jsem neřekl, že ten Sputnik je vlastně SZ na začátku, ono to někdy si lidi myslí, že tam je S.
0: Tak naši posluchači by to měli vědět, protože vás hrajeme. Tak a já teďko, aby jsme moc nemluvili a taky hráli, mám tady ještě nějaké otázky na vás připravený, tak si dáme ten serotonin, dopamin. Máte připravený?
1: Mm-hmm.
0: Jdeme do toho, posloucháte rádio, hej.

0: Kapela Sputnik na rádiu Hej a tady máme ve studiu Janu Rusáka a Anetu z kapely Sputnik. A Rusák říkal, že má serotonin na levý ruce a dopamin na druhý, je to tak?
1: No, to je zlé, nahřbete ruky, vytetovaný.
0: Nemůžete vidět, ale my to tady vidíme. No a já možná bych se zeptal Jany, protože Jana říkala, že má nějaký zprávy, kdo tam vlastně kromě Sputniku bude na tom festivalu. Je to 13. ročník Riverfestru tábořiště u Karla.
2: Tak bude tam ještě nějaký velký doprovodný program, budou tam vystavený nějaký starý korvety, budou tam Tatéři a druhý den tam hraje Alžběta asi hlavní a Vilémčok a Bypass. A bude tam i spanělá jízda v sobotu, myslím, že to bude super.
0: No, tak určitě doražte. A mám tady ještě teda nějaký další otázky na vás, teda na kapelu. Něco o energii, jak řešíte energii před koncertem, po koncertě, abyste tam přišli pořádně nadupaný a jestli potom odpadnete a odvezou vás na marách, nebo jak to je s tou energií u vás?
3: No tak se pochlu.
1: Serotonin, dopamin, že jo, no, to je prostě o tom, no, tak jsou už různý, hele, snažím se samozřejmě být vyspaný, a ne tam mě žene do postele, abych to se vyspal pořádně, takže, no, ale protože už jsem starý, tak někdy si člověk musí pomoct si třeba nějakou chemii, no, takhle to chodí v životě. No,
0: a máte nějaký, jak vlastně jste spolu dlouho a máte nějakou ponorku, nebo jste, se máte furt rádi a jste úplně v pohodě v kapele, jak to máte u vás?
3: Ku podivu, i po tolika letech se máme furt všichni rádi, protože náš tajný takový fígl na to, jak být v pohodě, je, že se nebojíme se poslat hnedka do prdele, eskalovat ty věci hnedka. A když čistíš vzduch průběžně, tak to funguje. Není tam ta ponorka, nejsou tam prostě takový ty, jako že jsi si něco nedořešil. My si všechno hnedka vyřešíme.
0: To jsou takový ty typy lidí, že někdo to v sobě furt jako dusí, no. Že jo, a někdo vybuchne
1: to děláme,
0: za pět minut to má za sebou.
3: No. A díky tomu, že jsem celý život mezi chlápkama, tak já jsem taky takový malý chlápek, takže já se neurážím jako holka.
0: To bych neřek,
3: snažím se tak nevypadat, ale chovám se tak. Takže se neurážím a když něco chci, tak to řeknu. Tak jak to myslím tomu chlapovi, protože samozřejmě chápu, že jinak mu to nedojde. A, takže nemáme, jako s tím asi není žádný problém.
0: Dobře.
3: A k tomu, že se ani nechovám jako holka, jako i, že nevyžaduju prostě jako vlastně největší princes naší kapely je Marťas, jo. Takže nemáme ty problémy.
1: No, snažíme se hlavně už při výběru. My jsme se na to 26 let, že, takže tam je to jako vyřešený, jo, ale při výběru spoluhráčů jde nejenom o ty hudební věci, ale aby taky to nebyli kreténi, že jo, aby byli schopní třeba říct, co je prostě, aby mluvili na rovinu, nevymýšleli píčoviny, prostě, jo, aby to...
0: No, to jsem se chtěl taky zeptat, jestli je to nějaký problém, nebo není se střídat s různýma zpěvačkama na pódiu.
3: Hele, pro mě to problém není a naopak jsem ráda, když to je. Bohužel těch holek je na těch pódiích málo se potkáváme, ale když to je, tak se vždycky jdu podívat, baví mě to a tak jako se koukáš, jak to dělá někdo jiný a on tě to nakopne, že?
0: To je to důležitý, dobrá, řekneš si, že jo,
3: si říkám,
0: ty jsi to inspiruje.
3: A se říkám, jsi dobrá, to ti přeju. To ti moc přeju. Jsi hezká. Ne, fakt to přeju, protože já ještě vždycky říkám, že když dva dělají to tež, není to tež. Takže úplně zbytečný jako žárlit nebo to, protože prostě, když někdo lepší, tak je lepší. S tím jako nic neuděláš. A můžeš si a maximálně
2: dobrý,
3: tě to
2: že
3: nakopne.
2: Někdo lepší není.
3: A maximálně tě to, nebo může tě to prostě nakopnout a tebe to taky někam posune. To je prostě celý, takže víc holek na těch pohledů.
1: My jakoby, to souvisí i s tím, co jsi říkal, to s těma spoluhráčema tak, že strašně důležitá je otevřenost. Jo, věcem podívat se na to z pohledu toho druhýho, jo, aspoň takovýhle nějaký jako základní jako ohled mít, snažit se prostě pochopit a hlavně mluvit o těch věcech, protože prostě jsme různý a to se týká i jako závisti u lidí, která bejvá, jo. A jedna z metod, jak se s tou závistí třeba nebo s tímhle s tím vyrovnat, pokud to lidi mají, tak je prostě to, že bejt jiný, jo, prostě srát na to, co si myslejí ostatní lidi, jo. A ten takový člověk potom jakoby vlastně ani nemá co srovnávat, takže je v pohodě.
0: Jasně.
3: Spíš je to taková svoboda, no, takže prostě já jsem skvělá a pak jsou ty druhý, no.
0: Dobře, tak já tam dám Náraz jako kráva.
2: Dobře.
0: Tak, posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik, Náraz jako kráva.

0: Posloucháte Rádio Hey, já jsem si hnedle teďko zvrhnul kolu do mixpultu, to by bylo veselo teda. Naštěstí jsem to zadržel. Tak, posloucháte Rádio Hey, kapelu Sputnik, my si tady povídáme, takže trošičku netradiční páteční večer dneska z počátku a já tady ještě mám na vás nějaký další otázky, aby jsme se něco dozvěděli o vás. Nebo co mě napadlo, když skládáte muziku, jestli nejdřív složíte text, potom na to uděláte hudbu nebo dohromady, nebo kdo to dělá a jakou máte inspiraci?
1: Z 90% nejdřív hudba.
0: Jasně, a potom do toho se trfovat.
2: A Marta si teda geniální textař, takže tak je dobrý.
1: No tak Aneta taky dělá texty, tam jde o to nebejt línej si poznamenat věci, co vidíš kolem sebe.
0: No, jo. Jasně. To je nějaký nápad a vždycky tě to píchne. A
1: no, do mobilu se tu namluvit, pak převíst do textu. Nebo prostě, jo, to je ten největší problém, že lidi třeba no, kolem tebe je plno všakých absurdních, legračních, zajímavých věcí, ale člověk to je línej, vytáhnou ten mobil a dát si to někam a pak, když potřebuje udělat text, tak je v prdeli, no.
0: No. Tak,
2: to má taky francouzsky?
0: No.
2: A hlavně je to vlastně ta inspirace, že fakt mít otevřený oči a vždycky připravený se inspirovat těma věcma, co jsou kolem tebe, takže od divného slovního spojení, že ti něco řekne někdo, to by to přijde fajn i na scénku, děláme spoustu videí a jsou blbosti, které tě inspirují a které si prostě musíš zapsat a nezapomenout, že my máme všude samý poznámky na to, co bychom mohli udělat.
0: Jasně. Tak a ještě máte nějaký recept na to, abyste byli dobrý?
2: Hele, no náš recept na to, jak byl dobrý, je, za to zase řeknu francouzsky, že to nevadí mít v piči. To znamená dělat si to, jak ty chceš a mít tu svobodu. Protože když začneš přemýšlet nad tím, aby se to líbilo a aby se to líbilo většině, tak je to podle mě začátek konce. Takže se na to prostě vysrat. A dělá si to, jak chcete. Ty lidi to třeba ze začátku vůbec nepoberou. To je náš případ, když jsme začínali kdysi ráno se Sputnikem, tak v tom punku ta elektronika vůbec nebyla. Teď už je zase ten několik let zestup té elektroniky, takže je to normální, ale opravdu v roce 1731 ta elektronika nebyla. Nesmí se smát vlastním vtipům, dobře. Tak to nebylo a nám se lidi furt ptali, hele, proč tam dáte tu elektroniku? A my jsme si říkali, a proč bychom ji tam jako nedávali? Teď už je to normální a ten punk už se běžně
1: vlastně byl, mixuje. Teda byly Sex Pistole a Ramones a tak dále, ale taky to byly kapely, které zněly jinak než ty ostatní. A já to tohle beru dodnes jako hlavní princip punku. Když to tak jako třeba 95% dnešních mladých punkáčů nevnímá, ale já pro mě je základním jako vlastností punku právě originalita, neznít jak ostatní. Jo, a tak to taky bylo. Jo. Každá ty punkový kapely, nebo postpunkový, nebo gotický punk, nebo těch stylů potom bylo hromada. Každá si vymyslela něco svého, jo, snažila se nekopírovat. No a takže prostě to k tomu punku patří. A pak když teda někdo říká, proč hrajete takhle, proč neděláte punk, hurá, jo, ten si texty, tak proč bychom to dělali, když to dělá milion dalších, jo.
2: A to se netýká jenom hudby, to se týká jako všeho, malování, vlastně všechno, co tvoříš. A já jsem jako říkala přednedávnem, že mi vlastně líto teď o té mladé generace. Oni mají strašně velký tlak z těch sociálních sítí, protože vlastně strašně se to podporuje teď ta průměrnost. Ta průměrnost díky AI, která generuje průměrnou hudbu, průměrný obraz. Je to vlastně hezký, ale všechno je to takový hezký. A když seš typ toho člověka, který má rád ty hraniční věci nebo úchylné věci, divné věci, tak ono je to všechno jako korektní strašně, tak teď tam nepustí, že to zakáže. Takže a teďko máš i ty lidi, kteří mají názor na to, jak to máš dělat, jak by to dělali oni, kdyby chtěli, ale nedělají to a dostali strašnou masírku. A tohle je mi fakt líto, protože tě to může zabít jako opravdu kreativně a to je průser. Nám už je tolik, kolik nám je, máme v piči, takže my to vydržíme, ale samozřejmě, kdybych dostávala takovouhle jako reakci zvenčí, když mi bylo 16 nebo 17, tak by to taky takhle jako neustála. Takže já si každému říkám, když někdo něco dělá, říkám, fakt se na to vyser. A ono ti jako málo kdo z tvýho prostředí i jako podpoří, jo, protože ty lidi reagují tak, že když jste jako všichni na stejné vlně, tak je to v pohodě, ale jakmile ty jeden jako jdeš někam i vybočíš, tak je to špatně. A v tom případě je to dobře, protože jestli se tohle co se stane, tak to je dobře.
1: Oni tě ze začátku podporujou, jo, kamarádi, přítelkyně, to, ale jakmile zjistějí, že ty jakoby, jakmile vidějí riziko, že by si díky té hudbě nebo čemukoliv mohl nějak jakoby se odpoutat od toho jejich života, tak tě začnou vlastně srážet dolů vědomně, nebo i podvědomně, jo, prostě chtějí tě mít s sebou, nechtějí, aby si jim připomínal jejich vlastní třeba průměrnost a tak dále, jo, prostě jim to vadí, takže oni ti dost takovým jako zákeřným způsobem tě stahujou dolů ty lidi, jo, prostě opravdu ten recept na to je prostě vůbec prostě srát na to, co říkají, jo, prostě no. Je to jedno.
2: A já ještě teďko hodně zpětně, já jsem třeba, když mám ráda punk, tak já jsem neměla moc ráda Sex Pistols a nebyl moc jako, nepřirostl mi Johnny Lydon nějak úplně k srdci, nebo Rotten, ale jako nevím, k srdci. A až přednedávám, protože Sputnik vyvolává neuvěřitelné reakce, a na to jsme strašně pyšní, hodně pyšní.
1: Negativní.
2: Negativní a to je jako kurva dobře. Ale přesto, že nic neděláme. My prostě nic, nikomu necpeme názory, nikoho nementoruju, je mi úplně uprdele, co si kdo myslí, blabla. A přesto vyvoláváme tyhle reakce. A teďka já jsem si vlastně fakt uvědomila, jaký musel mít koule, když oni tohle z toho prostě jako když začal prostě a zašli fakt jako, vznikal ten punk, jak se musí dostat přes hubu neustále, jako prostě opravdu to, co musí dostat voní a ustáli to. Tak jsem to začala zpětně jako přehodnocovat teďko a vlastně začala jsem ráda, mám ráda pil a byli jsme jako na koncertě. Jak já říkám, že jsem se podívala do starého čuráka, to myslím jako v tom dobrém slova smyslu, protože když uděláš nějakou takovou velkou revoltu, tak musíš být prostě, nejseš nějaký hodný chlapeček, který prostě chce mít samý jedničky a chce, aby ho měl každý rád, že jo. Takže já to myslím v tom dobrém slova smyslu a fakt to oceňuji a fakt se mi líbí.
1: Ono, lidi opravdu jsou agresivní, když se šínej. Dneska už jsou jakoby proběhla taková ta Vogue drezura, jo, takže už je to lepší, ale oni, já si pamatuju ještě, když jsem měl prostě v 80. letech v první polovině prostě třeba jenom náušnici blbou nebo dlouhý vlasy odbarvený, tak prostě ty lidi fakt někteří byli vysloveně agresivní, jo. To nebylo jenom u nás, jo, to bylo, já hodně čtu, mám rád prostě autobiografie, že jsem si četl, tam opravdu se furt hrvali s někým, jo, ono dneska ta společnost je taková jako trošku jiná, ale lidi nemají rádi, když seš jinej. Jo.
2: Ale teďka to schovávají za to, že to s tobou myslí dobře, já to miluju. Takový to myslím to s tebou dobře, to by si neměl. No. Víš, jako.
3: A my vás chceme právě, protože jste jiný.
2: Takže my to s vámi myslíme dobře, takže přijeďte na Riverfest a taky zdravíme Karla, doufám, že budeš mít pro nás napečený buchty.
0: Tak a já mám připravenou song Policie, chcete k němu něco říct, kdy to vzniklo, jak to vzniklo? Nebo to mám jenom pustit?
2: Je to pust, my si to nepamatujeme.
1: Já si to pamatuju, to bylo kvůli tomu, já jsem kdysi pronajímal byty v tom na Mostecku a tak, cikánský, který stál třeba byt, který stál 800, třeba mega, jo, s hypoškou a tak dál, tak stál třeba 50 tisíc, tak jsem to využil a tak dál a tam potom před těma barákama bylo obrovský skladiště, ještě starý a Vietnamci si tam udělali podzemní, ale fakt hodně velkou pěstírnu trávy. Tak o tom to vlastně je.
0: Takže tak policie.
1: No, a nahlásil policie. To jeden důchodce, který vlastně to si všiml, že není něco v pořádku.
0: Tak jdeme do toho. Policie na rádiu, hej.

0: posloucháte Rádio Hej a v pražském studiu máme kapelu Sputnik a ředitelku, programovou ředitelku festivalu Janu a je tady Rusák ze Sputniku, je tady Aneta a povídáme si o 13. ročníku festivalu u Riverfest u Karla. Tak a Jana říkala, že se tím mám ještě na něco zeptat, kdo ten festival pořádá, nebo ještě chceš něco k tomu říct?
1: No tak pořádá to Karel, to už jsem říkala, to nevadí, tak ještě jednou. Mecenáš Karel, je to náš miláček. Opakování je matka moudrosti, ano, přesně tak. 10. 11. července tábořiště u Karla, myslím, že to bude super.
0: No to určitě.
1: Hlavně tady ta kapela, co tady se mnou sedí, teda část. No. Těšíme se na vás.
0: A takže vy jste vlastně říkali, jak jste dlouho spolu a jestli si pamatuješ vlastně, kdy jste vznikli a kdy jsi stála poprvé na pódiu.
2: A Sputnik vzniknul ještě dávno předtím, než jsem tam přišla já, ale to bylo psáno Seset, my už jsme Zezet, takže moje éra je Zezet, která už ani vlastně nevím, jak dlouho to bylo, je to 17 let.
0: Pozor na Zet, jo, dneska je to na...
2: Je to smutný, že někdo udělá takhle jako zlobivý písmenko, my jsme to ještě, když my jsme se jmenovali, tak jsme si mysleli, že je to hodný písmenko a my ho bereme furt za hodný, takže jsme Sputnik.
0: No, abecera za to nemůže.
2: A bo to bylo čistě jako praktický, protože Sputnik tenkrát byl jenom jeden, to byl unikátní název, takže proto jsme to dělali, protože Sputnik byl ještě před vznikem internetu, nebo než se začal internet ještě pořádně používat, což je tak jako komický z dnešního pohledu. Čistě praktická věc, obrátili jsme se a vzniklo z toho, což je Marťasův, jako podle mě geniální nápad. A je to hezký název. A když jsem byla poprý na pódiu, to si pamatuju hrozně dobře, protože jsem vůbec nevěděla, která by je, tak jsem si dala panáčka před koncertem a seděla jsem tam a říkala jsem si, to je zvláštní, vůbec nejsem nervózní. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Pak náš kamarád Jiříček, tenkrát z kapely VVU, teďko, teda VVU, NVU, tenkrát VVU, teďko, tak ten se ještě začal strašně smát, protože mě znal dlouho a říká, ale to ty budeš zpívat, jo, ha, ha, ha. Vysmál jsem mě, já jsem říkala, ty blbečku. Šla jsem na to pódiu. A zase další překvapení bylo, že se mě třeba zvukař zeptal, jak to chceš dovoz poslechu. Vůbec nevěděla, co se mě ptá, říkám, jak to si doposlechu, já vůbec nevím, jak to si dovoz poslechu. Tak a nakonec se to rozjelo, ta nervozita ze mě spadla a spadla hlavně i z Marťase, protože ten mi dal šanci jako nespěvačce po několika holkách, jako to změnit, to dost bolí. Ta výměna frontmana vždycky bolí. A když to vyměníš za někoho, kdo to nikdy nedělal, tak to bolí ještě víc a bolí to docela dlouho. A tenkrát on měl koule, protože to viděl on a tenkrát náš basák a hrozně mě kryli a podporovali, že to dám, protože viděli tu uchylnost, viděli, že to jednou dám.
3: My jsme měli, byl Sputnik s několika zpěvačkama a my jsme jako spolu s Anetou, že a ona to vlastně pozorovala všechno dlouho a když už jsme prostě museli vyhodit třetí zpěvačku ze Sputniku, tehdy čtvrtou dokonce, protože to bylo ještě Sputnik s S, tak se nabídla, že bude zpívat, jo. No a já jsem řekl, proč ne? Vlastně, samozřejmě pak jsem jí nadával, proč jí to nenapadlo o 10 let třeba dřív, že chce zpívat, jo.
0: A kdy ale... to teda bylo? Kdy v roce?
2: 17 let naspátek, 18 let naspátek a bylo to v Polsku, šli jsme do kempu a já jsem se na něj otočila. Máš někdy takový, někdy se ti prostě stane, že si jako uvěříš a že máš koule udělat něco, co bys tě normálně nenapadlo. Mně se stalo v životě několikrát, to dost mi to vždycky změnilo život, že jsem se prostě pro něco rozhodla. Si uvěříš nějakým způsobem, ale jako ne nafoukaně. Prostě najednou si říkáš, hele, já asi na to mám. A podívala jsem se na něj a říkala jsem, hele, Marťasi, já budu tvoje zpěvačka. A on se na mě podíval.
3: My jsme tam byli s jinou zpěvačkou, jo, která už nám prostě fakt byla hra. No, ona byla výborně zpívala, ale jinak prostě to bylo špatný.
0: Mě třeba taky v životě nenapadlo, že budu moderovat v rádiu.
2: Ale já si právě ještě myslím, že je důležitý, že ty si něco můžeš naučit, ale prýma člověk buď seš, anebo nejseš. To toho člověka jako nenaučíš.
3: Mm-hmm. Jo,
2: a
3: to
2: to vlastně šlo. A my jsme měli stejný hudební vkus a stejné názory. Takže Marťas mi věřil, ale zároveň prostě ztratil strašně moc času, protože to je jak v posilovně, když budeš jako cvičit svaly, tak jako za měsíc nemáš, za týden, rozumíš, musíš počkat a věřit, že to jako jednou dáš, dokážeš, vydržíš, že to nevzdám. No a tak mě takhle dali šanci kluci a dobrý.
0: Tak to je super.
2: A Marťa, si ty ještě řekni, kdy jsi byl.
3: Kde jsem byl?
2: Kdy jsi byl poprvé na pódiu?
0: No.
3: Jo, na pódiu, kdy jsem byl poprvé. No já myslím, že to bylo s první, co asi bylo... Jo, tohle, jo, jasně, jo, my jsme měli vánoční besídku a jsme si vyřezali to kytary z překlišky. Já jsem měl SGčko jako Angus Young, který jsem miloval, a hráli jsme písničky, co si pamatuju, tři. Set Me Free od Sweet, Space Trucking od Deep Purple a myslím, že I Was Made For Loving You od Kiss. No.
2: Tomu bylo 30.
1: No, takže to je nedávno.
3: To mi bylo asi 10, no. Takže to bylo, když jsem byl poprvé na pódiu. No. Jo, a my byli jsme zmalovaní jako kysáci.
4: Jo.
3: No. Jo, a to si pamatuju. To si pamatuju vlastně doteď. To byly ty guaš, nebo jak se to jmenují, ty barvy, takový prostě...
2: Podovky.
3: Ne, ne, to právě nejsou podovky, to je hustý.
2: Tempery,
3: ale to je ještě jiný, to je hustší ještě. A takový, no prostě ono to schne a tobě tvrdne ta kůže a pak se to odlamuje a celkem to tam drží. A prostě není to určitě nic, co by mělo být na tom obličeji nějak díl. No a takže tohle si pamatuju, jak to bylo nepříjemný, no.
2: Ale není důležitý, jako to, jak se cítíš, ale důležitý, jak vypadáš a určitě jsi byl ostrý.
3: Nevypadalo to dobře, když ti prostě... když ti tam nějaký krusty na obličeji tam schnou a opadává to... No,
2: ani desetiletý to, holčičky nebyly nadšený.
3: Ne, takhle si pamatuju, ale to si, že jsem s tím měl, že to nebylo příjemný, no.
4: Tak já tady mám připravený teďko song Bílý město. Chceš tomu zase něco říct?
3: O drogách samozřejmě, o čem jiném.
2: Já to bylo hezký, jsme natáčeli ten videoklip, jsme běhali, bylo asi 40 stupňů na Staromáku a on se vzal lyžařský boty, lyže a natáčela no, no. Jsem ho.
3: Bylo takovýhle roku, jak teďka bylo, ne teda 41 rekord, ale bylo fakt jako 35 a víc. A já jsem v lyžákách, prostě v kombinéze s lyžema a v péřovce prostě chodil po Staromáku. No.
4: Jo,
3: skvělý.
4: Takže posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik a Bílý město.

0: přináší Hakel.
1: Tak posloucháte Rádio Hej a my jsme tady teďko vybírali nějakou muziku a tak nám do toho skočilo trošku ticha. Kapela Sputnik a Jana, programová ředitelka festivalu Riverfest, a my už se budeme pomalu loučit, protože jsme zahráli všechno, co jsme tady měli k dispozici, a já jsem se teďko ptal tady Rusáka, co byste si dali, nebo Anety, co byste si dali za song. Tak ty jsi vybral, pojď mi tam k tomu říct, jako k tomu máš nějakou inspiraci.
2: Tak některý tam nebyli, a protože mi nepatřil rádiový věci, ne to, ale
1: Killing Joke.
2: Killing Joke jsou tady třeba, ty máme moc rádi.
1: Jo, tak ještě možná tak díky mikrofonu a ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače a rozloučení a já nevím, co, pozdrav asi, nebo...
3: Hele, tak my jsme trošku vyměkli jako Sputnik. My jsme to dřív vždycky chtěli, aby všichni chodili na náš web sputnik.cz a stahovali si naše alba zadarmo, protože jsme chtěli měnit ty písničky, nasírat ty lidi, že se vždycky něco naposloucháš, měníš to, ale prostě mít tu svobodu, svobodu výběru a tak. Ale doba je nemilosrdná a tak jsme to museli dát taky na Spotify a iTunes, takže poslouchejte Spotify a iTunes, tam jsou všechny naše alba, nebo si to stahujte zadarmo na sputnik.cz, protože kopírování hudby podporuje hudbu. A jinak se vidíme my v pátek na Riverfest, je to, no, vždycky zapomenu to datum,
4: 10. července.
3: 10. července jsme my, trošku mě mrzí, že se nepotkáme s Vildou. To bych chtěla vidět, ten je sobotu.
5: Já fakt doporučuji takovýhle festivaly, ne? Prostě nechápu, proč... Nikdy bych nešel na festival obrovský, kde jsou... Prostě takovýhle festivaly, takový střední a menší, jsou nejlepší, jo. A lidi stejně chodí na třeba pady, takový u nás moc nejsou, že jo? Ale víš, co myslím, takový... No. Jako ty mega...
4: Já mám i koncerty radši menší, než jako ty obrovský, proč to se tak neužiješ?
5: No je to samozřejmě velká akce, jo, ale není to taková ta prostě nahnat stádo někam, jo, korporace, jo, prostě kartel, já nevím, Vodafone, T-Mobile, prostě je to normální,
4: dobrý
5: festiák.
4: My nemáme žádný sponzory, tohle všechno je ideální. Práce Karla.
5: Hmm. Takže fakt, přijďte se podívat, jo, to je dobrý festival.
3: Tato, ty jsi to řekl tak hezky.
1: Tak jinak Vildačok je... Vildačok je taky dlouholetý kamarád našeho rádia, dokonce nám natočil takovýhle hezký spot, a vy jste se ptali ještě na to Rádio Hej, tak Rádio Hej, tohle Rádio Hej je, existuje od roku 2016 a předtím taky bylo jiné Rádio Hej, ano, to je pravda, a měl s tím něco společného i Radim Pařízek, ale to bylo jiné Rádio Hej a ono je to taková dlouhá historie, kterou někdy, jak mi všichni říkají, bych o tom napsal knížku. Já vždycky říkám, já ji napíšu, ty lidi se tam poznají a přijdu mi rozbít hubu.
5: Já jsem jednou musel Radimovi Pařízkovi pomoct se spaním, protože jsme točili v jeho studiu v Ostravě. On se ožral a Tania, jo, ho nechtěla pustit domů, tak musel vlíst mojím pokojem, abyste se tak do...
1: A to studio, já ho znám, no, to bylo obrovský studio. No. Takže já vám teďko pustím pozdrav od Vildy, což mě inspiruje, že ho budu muset taky někdy zase oslovit, protože už tady dlouho nebyl. A vy se mějte, já děkuji za návštěvu ve studiu a zase někdy příště, ať se vydaří počasí, ať se vydaří všechno. Jana, ano, hlásí se Jana, ano.
4: Já jsem ještě zapomněla, že před tím plakátem festivalem není napsaná jedna kapela, je to takový metalový torzo Argemy, jmenují se The Kine a budou hrát pro našeho kamaráda, který nás opustil před pár měsíci, umřel Petr Šindelář, tak to bude takový koncert pro něj speciálně.
1: Dobře, takže...
4: Miloval tuhle muziku.
1: Takže ještě jednou, ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
6: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu Hej.

0: That's the one that broke my heart.
1: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štejnberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbařinost. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Melanchok Bypass, Alžbeta, Headfine a další.
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady úterý. Sorry. Máme tady úterý, to znamená, že první prázdninový bluesovky přišly. Tak si to dáme, no. Odevírák večera. Jo, od mikrofonu. Rádia Hyvaž, zdraví. Honza Kulík. Odevírák večera dneska, nebo podvečera stále ještě, nebo pozdního odpoledne. Leaving Blues budou. Ty jsou dobrý. Tak jdem na to.

Tak to byly Leaving Blues, deska v kalendáři, zatím teda, jak to vypadá, docela samá slušná muzika. Tak se podíváme, co se událo v dějinách hudby 7. července v roce 1932, nebudete tomu věřit, se narodil 7. července Joe Zawinul. Tak to dáme, no. Byl významný hudebník.

Dobrý, no. Taky v jeho partě hráli český muzikanti a většinou to byli teda emigranti, že jo, tak v deskách, které vyšly u nás ještě za bolševika, jako třeba tato, tak se jejich jména neobjevovala. No, bývaly takový doby. 1940. 7. července se narodil Ringo Starr. To jsou Beatles asi, že jo? A taky Plastikona Band, Ringo Starr a All Stars Band. A taky solově, tak si ho dáme.

Další kapela, která se nám nabízí v kalendáři, je rok 1946 teda, a to se narodil 7. července Jim Rutherford, což jsou Kinks. To bychom taky mohli. Soon After Moon.

Pak tady máme rok 1947. V roce 1947 se 7. července narodil Jan Ivan Vinč. To je jasná páka. Velký muzikant, velký umělec, dáme jasnou páku.

Tak to bylo Povolení a Jasná páka, nebo taky Hudba Praha. Jak do, posuneme to dál. A je tady rok 1948. To se narodil Larry Reinhardt, což byla kapela Kapitán Beyond a taky Iron Butterfly. Dáme Iron Butterfly. Mezi přáteli mu říkali Rino. No, vidíte to.

0: Tak to bychom měli Iron Butterfly a já tady vidím, co tady vidím. V roce 1950, 7. července, Johnny Cash narukuje, no, to když jde na tu hojinu.
1: San Quentin, just for you.

Tak to byl Johnny Cash, tentokrát ve věznici v San Lentinu. A já tady mám rok 52, to se narodil 7. července, Jiří Stárek, mezi přáteli nazývaný Mamut. To byly kapely Beatus, Fousy, Marquis Jones, skupina Franti Ringo Čecha, Katapult, Kentaur a Karamel. Co bychom si dali? Asi Léto s tebou. Tam je slyšet.

Takže léto s tebou a Franta Ringo Čech, Jirka Mout Stárek, Jirka Schlinger. V roce 62 se narodil 7. července Mark White. To jsou Spin Doctors.

V roce 68, 7. července, Yardbirds koncertují v anglickém Luton. Koncertujou a hned po koncertě se rozpadnou. Definitivně zřejmě snad, protože Jimmy Page začne formovat novou kapelu, ze které vzejdou Led Zeppelin, ale my si dáme ty Yardbirds.

Tak tady jsme měli Yardbirds, Beatles se asi nevyhnete, milí posluchači, už to tak bývá. Tak, v 69. a ten je tady dokonce dvakrát, Beatles 7. července vydávají single Přichází slunce král. Tohle vyjde i na tom známém albu Abbey Road.

Jak jsem říkal, Beatles se nevyhnete dneska, už bylo slyšet. A 69. ještě jednou, takže 7. červenec. Po druhý John Lennon a Plastic Ono Band vydávají známý kus Dejte míru šanci. Tak budem protestovat za mír. Jestli chcete teda, no a... Je to pro dnešek z hudebního kalendáře na 7. červenec asi všechno. 2, 1, 2, 3, 4.

0: 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Tak jaký bluesovky bych vám vybral na dnešní úterek, první o prázdninách. Zkusíme něco zajímavého. Trochu jazzíku taky. G.A.G. Grace. A.G. Grace, to je pianista, jazzovej, mladý kluk poměrně. S tím, jak on se jmenuje, Steve Wonder, mají společný osud, ale obráceně to bylo, jo. Steve Wonder jako dítě viděl, a pak se mu to začalo nějak horšit a lékaři se snažili a operovali a nakonec úplně oslep. A A.G. Graves se narodil jako dítě totálně nevidomý, neviděl vůbec. Ale časem se to začalo nějak zlepšovat, že teď normálně vidí, což je dobrá věc. Co si od něho dáme? Standard A Wonder.

Tak to byl J.V. Grace. Já vám přehraju ještě jednoho pianistu, pak tady mám dvě přání, jedno z Jablonce a jedno od P6, to bude jak jistě zajímavý, a když jsme u těch pianistů, Errol Garner byl velký klavírista, umělec, světově proslulej a neznal noty, jo? Takže hrál jako prostě jako laik, ale byl dobrý. S ním si dáme kultovní záležitost, chrám i tvrz všech jazzmenů, St. Louis Blues.

Tak to byl Errol Garner, milí posluchači. A Milan a Radka z Jablonce dávají Bačkora Blues od Odisej. Tak si to užijte v Jablonci.

0: Pak je tady P6, dává Jackie Lam, kapelu tedy, Lumberjack, to bude něco o dřeborubcích, tak to zkusíme, co to provede. Tak jdeme na to, vydržte mi chvilinku.
1: Hey boys, it's the men here to see you, want me to shoot them?

Dobrý. Pokud se teda kapely Jekyll týká, tak já můžu nabídnout Šeskovi ještě jeden kousek, který se jmenuje Screamdiver, ale to je víceméně Big Beat, ale 12 bluesová je tam trošku slyšet tak.

Dobrý. Kdo máte rádi blues, tak dva čistokrevní kusy budou. Aretha Franklin, dneska zpívám blues. Dneska je úterý, no tak jak by ne, že jo. A potom, kdo má rád ten Year After, tak si dáme blues v C. Pomalý blues v C. No, to může být taky zajímavý. Tak jdem do toho. Půjde to v jednom tahu, když teda nerozhodnete jinak.

Dobrý, no, Blues Akoreš vymaluje. Začaly prázdniny, milí posluchači, no to ostatně víte sami. A je léto, čas táboráků, a už vidím to zděšení. Ale jak na tohle naroubovat blues třeba, který by se nechalo zahrát u táboráku? Nechali by se, jo. Tak vám pustím takovouhle věc pěknou někdy ze 63. nebo 2. roku. Tak to dáme, no.

Blues, tak je hezký. Co bychom si dali dál? Dali bychom si Manhattan Transfer. To je pěvecká formace, velice známá, a dáme si Java Jive. To je takový, je to hezký, jo? Docela. Kdo má rád takovou tu decentní muziku, že? Proč by ne to...

Já zkusím o těch showmenů ještě něco najít, ale teď tady mám Matchbox Bluebird. Ne, co to plácám? Matchbox Blues Band. Takhle je to správně. Tenhle ten kousek je spíš do boogie, ale taky se to nechá, no.

Dobrý, no, dá se to taky poslouchat. Říkal jsem ten Manhattan Transfer, jo, to, já jsem od nich vybral 4 bratry, to je od Woodyho Hermana, to je Woody Herman, to známe, jazzman 40. leta a tak. A já vám to zahraju, teda s tím, s těma Manhattan Transfer, a pak vám pustím originál. Kdo máte rádi trošku do svinku, tak no, kdyby vám to taky na tom rádiu pustili, že jo, kýde věci, to je... A hlavně, že ty úterky, to jsou docela dobrý věci, si tady hrajou. Takže, poprvně, Manhattan Transfer, v zápětí originál.

bluesový úterky s Honzou Kolíkem každý úterý od 8 do 9 hodin.

Teď vám předvedu skladbu, kterou teda poznáte, dá se říct. Bude to Karel Slavík, jeho orchestr a Basin Street Blues. ASPM to hrajou tady taky jako blues Nádržní ulice, takže budete vědět, o co běží. Jinak, orchestr Ferdinanda Slavíka, nahrávka někdy ze 40. let, z druhé poloviny, a je tam jeden z největších českých jazzových pianistů, Jiří Werberger. Tenhle člověk byl mistr mezi pianistama jazzovejma. Nevydal v životě žádný album, nic, zbylo po něm pár nahrávek pouze. Ne, že by ho bolševici dusili, jo, to jako vůbec, ale on byl tak skromný, že prostě měl světskou slávu totálně na háku. A on měl nějaký angažmá v nějakom Nobelpreskom hotelu s barovou kapelou, tak říkal, jak tak dobře hraje a tohle, tak mu nabídli, že by mohl aspoň dělat kapelníka. Jo. A on jim na to tenkrát řekl,

0: Pak byste dobře poslouchali, měl tam i krátký solo, asi tak na čtyři takty. Sorry. A mluvil jsem tady o ASPM, že Amatérské sdružení profesionálních muzikantů, a Petr Kalandra. A to je pro dnešek z bluesovek všechno asi za týden.
1: Je 10 minut po půlnoci, čas udělal zas další krok. Teď nespějí štěnice a cvoci.

0: Ne, že bych si fandil, jo. Dneska jsem do bluesovek procpal dvakrát St. Louis Blues. To se cení, no.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Na nic si nehrajem.
0: Na nic si nehrajem, to je jasný. A máme tady necelou hodinku Big Beatů ještě, tak se podíváme, kdo nám přišel na návštěvu. Je tady kdo? Je tady první, dorazila Klára, hezké jméno. Klára by ráda Panoptiko Noc v opeře. Tak to dáme, no. Zdravíme Kláru a už to tam sviští.

Další tady máme Vladěnku. Vladěnka píše, co nám píše, pro nejlepšího chlapa na světě od jeho holčiček si náš poklad, naše slunce i hrdina. Krásný večer, plný lásky a k tomu donor, zrcadlo poznání. Tak zdravíme a posíláme.

pak bychom měli, teď tady máme od Mišoše a Moniky, tady máme pro Ráďu do rokovýho nebe, tady máme jednu pěknou metaličku. Tak si užijte všichni, no.

Milan a Radka z Jablonce to vidějí na Garyho Moora cokoliv. Když cokoliv, tak to bychom mohli Caldoni. Caldoni hrál svýho času i Mickey Volek se Samuel s Bandem, ale tady při vší úzce k Mickey Volkovi, jo, ale tady s Garym Moorem, to je rachot normálně, jo. Přiložte ucho.

Pak je tady Honza telefonista. Honza telefonista to vidí na tři sestry a na maminku dokonce. Mám takový dojem, že je to ze švédský trojky z toho známýho alba. Zkusíme to, snad se trefíme, no. Takže vydržte mi chvilku, mělo by to jet.

0: A mě tu basu stáhně, ty vole, to je hrozný, co tam hraju.
1: A doufám, že jsem se trefil, protože tam je Pesový ráno a Maminka v sobě. Dvě skladby na švédský trojice, takže snad jsem to vybral dobře. Kuba pro paninku a taky pro koňáky v Jankovský Lhotě dává Trautenberga a Potužníka.

0: Tak zdravíme jako nějaký do Jankovský Lhoty. Za chvíli tady bude Pavel Sopot z Polska. Podíváme se taky za Liborem do Mnichovic teď. A Libor Mnichovicích to vidí na Mexiko a sestry a k tomu ještě rovnou tři.
1: Rozumím, jsou pítaros a mano, el precio depende del trabajo.

Mexiko, tři sestry, já tady hledám i pro paní Editu, ale snad doufám najdu taky psání. A je tady Pavel ze Sopot, náš polský posluchač. Zdravíme do bratrského Polska, Pavla, do Sopot. A dobrý večer, zdravím do rádia a posluchače taktéž. A píše, že odehráli fantastický koncert Cure v Polsku na festivalu Open Air ve Gdyni. Tak jo, tak dáme. Co dáme? A Forest. Dáme, to je dobrá věc. Tak zdravíme Pavla v Sopotech a pouštíme.

Tak to bychom měli zajímavý kůr, zdravím ještě Pavla do Sopot a já tady mám paní Editu, která by chtěla Iron Savior, to bychom mohli, no, předělávku Forever Young, zkusíme to, zdravím paní Editu, snad se to bude líbit.

0: Takže zdravíme paní Editu, jinak sorry, trošku to padalo. Jak se dívám na radar, tak se sem žene nějaký nadělení. Takže to, a ještě to drží, tak to snad dohrajem, no. No, protože nepřízeň počasí, no, bouřky a tak. Pavlík Sůza, zdravíme, přání tady má pro mě, teda pro mě, pro Pavlíka tady mám přání připravený.
1: Rádio Hej. Zíhlem Rádio Hej. Das Radio. Natürlich.

Tak zdravíme Pavlíka, ještě se snad vejde Jurášek, píše, že Arakain Dimitri žít svůj sen. Zdravím jedno, Urban z Dimitri nebo s Arakainu měl narosky, teď nevím, z který kapely. Tak pro takové skvělé muzikanty, ať mu zdraví dlouho slouží, děkuji. No a já vám taky děkuji za poslech, protože za chvíli je tady Fanda Lich a francouzský vychytávky, takže máte možnost se vyučit francouzsky opět zase chvilku a poslouchat dobrou francouzskou muziku. Já vám děkuji za poslech, měli bychom se slyšet zítra. Co je zítra? Středa, Big Beatu třeba, roková středa s Kulíkem od 19 do možná i 23, když to půjde. No. Tak jo, takže mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn a hlavně jo, držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rokové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu pravidelných francouzských vychytávek přeje František Vich. Začneme tentokrát triem Mustang, které sice vyšlo z tradice rockabilly, nicméně to pro něj není už řadu let žádné dogma. Projekt Moodoid je už z trochu jiného, mnohem syntetičtějšího soudku. Hned poté se ale vrátíme ke klasičtějším, do značné míry akustickým nástrojům v písničkách Kanaďanky Salome Leclaire. To bude muzika někde v trůhelníku pop, rock, folk, no a dnešní kvarteto to doplní Gérard Jaffré, zpěvák a muzikant spíš mainstreamové větve bretaňské muziky. Trio Mustang se dal dohromady v roce 2006 v Clermont-Ferrand. A jak už jsem říkal, jejich muzika má kořeny v rockabilly a rock'n'rollu 50. let a koresponduje s tím i jejich image. Ale rozhodně to není ani žádný revival. Navíc dávají přednost francouzštině, což zrovna v rockabilly není vůbec zvykem. Ústřední postavou a frontmanem je kytarista a zpěvák Jean Felsin. Jeho spoluhráči pak basák Joan Gentil a bubeník Remy Four. Brzy mají první EP s názvem Cheeseburger a už v roce 2009 i první album nazvané A71. Hned si z něj něco poslechneme a bude to písnička Le Pantalon, čili kalhoty. Na úvod pořadu sice žádná rozjezdovka, ale myslím, že povedená skladba.

písnička Le Pantalon z prvního alba skupiny Mustang, nazvaného A71. Tahle deska z roku 2009 byla muzikantsky i zvukově dotažená, ale prodeje nebyly žádný zázrak. Možná i proto bylo druhé album, Tabu, vydané o dva roky později, o dost konvenčnější, ale podle mě a ke škodě věcí méně zajímavé. Třetí album z roku 2014 je, myslím, opět velice dobré, i s modernějším, trochu syntetičtějším zvukem. Jmenovalo se Ekron Total a vybírám z něho jednu rock'n'rollovější záležitost nazvanou Je Vidéo.

To byl dnes po druhé Mustang, jinak trio z Clermont-Ferrand a ukázka z jejich třetího alba z roku 2014. Zatím posledním albovým počinem je deska, která vyšla před dvěma měsíci pod názvem Memento Mori a je to jakoby jejich druhý a ještě výraznější posun k synthpopu, když za ten první počítám druhé album. Takže se raději vrátím trochu zpět do roku 2017, kdy skupina mimo jiné vystupovala ve Velké Británii a živé nahrávky se pak objevily na kolekci Live in the UK, ale vyšlo tehdy i docela zajímavé pětipísňové EP nazvané Carabojo. Dala mu název tahle moc pěkná instrumentální skladbička.

Posloucháte francouzské vychytávky a na řadu teď přichází druhé jméno a zjednodušeně i poněkud modernější anebo současnější hudební styl, tak jak ho prezentuje pařížská skupina Moodoid. I když skupina je to trochu v uvozovkách, protože všechno řídí jeden člověk, Pablo Padovani. Určitě má talent, asi i po tatínkovi, kterým je jazzový saxofonista Jean-Marc Padovani. Pablo býval kytaristou u celkem známých Melodies Echo Chamber, ale jinak zvládá i klávesy a zpěv. Navíc má jasnou představu i o celkovém konečném zvuku. Ten je hodně pestrý a pokud by se měl nějak slovně přiblížit, no tak třeba progress synth pop. Nahrávky vznikají ve spolupráci s řadou studiových hudebníků, i když například v období prvního alba se navenek Moodoid prezentoval jako skupina, kterou vedle Padovaniho tvořili čtyři zpěvačky a zároveň instrumentalistky. Ale myslím, že šlo spíš o vnější image. První nahrávky se objevují v roce 2013 a jsou to dva singly a jedno eponymní EP, kde jsou i ty dva singly obsaženy. No a celé to EP je pak i součástí většiny verzí prvního alba, které vychází rok později pod názvem Le Monde des Mou. Jedním z těch prvních singlů byla i následující písnička Je suis la montagne.

První nahrávky projektu Moodoid z let 2013 až 2014 jsou podle mě moc zajímavé a možná si i někdo vzpomene, že jednu jsme měli na programu už někdy minulý rok. Po první ukázce, která se objevila na singlu v roce 2014, si dáme i jednu z následného prvního alba. Jmenuje se La Lune, čili Měsíc, a i tahle byla provázena docela zajímavým animovaným videoklipem.

V roce 2018 se Mudoid představil druhým albem, které je poněkud tanečnější a mě osobně až tolik nebere. Na pódiích se pak Padovány objevuje obklopen úplně jinými hudebníky, tentokrát jsou už mezi muži jen dvě zpěvačky. Tohle druhé album se jmenuje Cité Champagne a i přes můj vyslovený subjektivní pohled jsem zkusil něco vybrat, konkrétně skladbičku Bye Bye.

0: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
0: Oui.
2: A teď avizovaná návštěva ve frankofonní kanadské provincii Quebec. Zpěvačka a celkem všestranná hudebnice Salome Leclerc, ročník 1986, sice pochází z malé obce Saint-François-de-Lobinière, ale později působila spíš v Montrealu. Začínala už v kapele se svými staršími bráchy, dokonce jako bubenice. Ale než se rozhodla pro pěveckou kariéru, což bylo někdy v roce 2009, tak pracovala v castingové agentuře. O dva roky později si odskočila do Paříže, kde naspívala své první album. Jmenovalo se Sous les Arbres, vyšlo v roce 2011 a poslechneme si z něho písničku Partir ensemble.

jak se lze dovtípit po téhle první ukázce z debutového alba, Salome Leclerc dělá písničky někde v hranicích pop, rock, folk. Zásadní úspěch se ale dostavil až s druhou kolekcí One Set Falloir v roce 2014. Ta jí dokonce vynesla prestižní francouzskou cenu Akademie Charlese Crosse. Vůbec mám pocit, že se orientuje spíš na ten evropský, pomlčka francouzský trh. Salome Leclerc není žádná avantgarda, ale občas se mezi jejími nahrávkami objeví velice sympatické kousky, jako třeba Le Bon Momo, právě z onoho zmíněného druhého alba.

třetí a zatím poslední album Salon Leclerc vyšlo v roce 2018 pod názvem Le Chouet Extérieur. I tahle deska nezůstala bez povšimnutí a spolu se svými kolegy za ní dostala kanadskou cenu Félix, a to za zvuk. Jestli právem můžeme posoudit třeba podle písničky On Three Sea Eche Toi.

Ve francouzských vychytávkách se vrátíme na evropský kontinent, i když konkrétně Bretonci se ze svého pobřeží možná dívají spíš směrem západním někam k britským ostrovům. Tamnější hudební tradice se dají uchopit také různými způsoby. Na jedné straně experimentálně, na druhé straně konvenčně a třeba by se dalo říci i líbivěji. Ale i takový přístup, když se umí, je, myslím, třeba ocenit. A právě jeden takový případ tady dnes mám. A je to Gérard Jaffré. Zpěvák, kytarista a třeba taky hráč na nepříliš běžnou pětistrunnou baskytaru. Narodil se v roce 1956 v malém přímořském městečku Saint-Paul-de-Léon na severu Bretaňského poloostrova. V roce 1973 ale nastoupil do doprovodné skupiny belgického, lehce nasládlého rock'n'rollového zpěváka Barta Blanky a vydržel tam 11 let. Od roku 1985 pak už pokračuje jako sólový umělec. V prvních letech nahrává řadu singlů, dost pod vlivem svého působení u Blanky, takže skoro střední proud, a přestože mám tušení, že tehdy vyšla i nějaká vinylová LPčka, tak první oficiální album je v jeho diskografii uváděno až to z roku 1991. Popravdě zní spíš jako průměrný synthpop a Jaffré se ke svým bretaňským hudebním kořenům vrací postupně, třeba i díky setkání s Alanem Stivelem v polovině 90. let. Takže třeba album z 99. roku O Croix de Mater přináší už muziku hodně bretaňskou. A najdeme na něm i tuhle píseň Diffia Marie, 10 dívek na vdávání. Pokud se nemýlím, jde o úpravu jedné lidovky.

Gérard Jaffré, zpěvák a muzikant, který se k hudebním kořenům své bretaňské domoviny dostal před lety až trochu oklikou přes hodně středně proudý rock a synthpop. No ale pořádný rozjezd jeho solové kariéry nastal až v prvních letech 21. století. Z tohoto období, konkrétně z desky Vian Doma Maison z roku 2003, pochází i jeho verze lidovky La Gimonde Michaud.

Jaffré má diskografii celkem obsáhlou a zatím poslední album vyšlo pod názvem 2020 minulý rok a za zmínku stojí i to předposlední Je se de Juvia, které natočil v roce 2016 ve spolupráci se svým synem Julianem, jinak talentovaným kytaristou a zpěvákem. Písnička Fanny de Fontaine ale pochází z alba Mysterious Land z roku 2012.

dnešní dvanáctku jsme vyčerpali, ale zbylý čas využijeme a dáme bonus. Celkem příjemná kytarově písničková čtveřice The Wonder je vlastně francouzská jen ze tří čtvrtin. A je to tím, že ji vede Austrálan, kytarista a zpěvák Matt Davis.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Rokové diamanty. Skvosty rokové historie i současnosti. Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině. Před námi jsou dvě neokecané hodiny klasického roku a old school heavy metalu. A začneme poněkud rozpačitě, a to teprve druhou, v podstatě mohu říci, že poslední skladbou, kterou jako ochutnávku z nového alba Deep Purple, nazvaného Splet, odehrají v tomto speciálu. Už jsem vám v minulosti s výhradami představil opener Arrogant Boy. Záměrně jsem z této fošny minul druhý single Diablo, který mne rovněž neoslovil, a čekal jsem, jestli se mi něco z této aktuální placky nebude více zamlouvat. Celou právě vydanou novinkovou desku od Deep Purple jsem si několikrát poslechl a nakonec vám z ní přehraji třetí single s názvem Guilt Trippin', který před časem tohleto album avízoval. Nic lepšího totiž na desce nenajdete. Pro mne je to docela očekávané zklamání, protože jsem od této nové studiovky nic nečekal. Ian Gillan byl v 70. letech výjimečný tím, že dokázal během jedné skladby přejít od hlubokého bluesového projevu až téměř k nelidským výškám a přitom zůstat agresivní. Ten rozsah a razance jeho projevu jsou dávno pryč. Podle mne přišel ten zlom někdy kolem alba Bananas z roku 2003. Od té doby se hlas Iana Gillana změnil spíše v charakteristický vypravěcký projev než v hardrockovou zbraň a to je něco, co mi rozhodně nesedí. Takže teď si dáme novinkové párply, které hned poté ze svého playlistu smažu. Verdikt je to sice přísný, ale tuze upřímný.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové diamanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v

Sekci podcast. Na vlnách Rádia Hej jsme se překulili do druhé poloviny rokových démantů. Teď necháme zaznít hlas rozumu, hlas Lemmyho Kilmistra, lídra motorové kebule. Od britské kapely Motorhead si dáme skladbu God Was Never On Your Side, Bůh nikdy nebyl na tvé straně. V té se Lemmy zaměřuje především na náboženské pokrytce a samozvané prostředníky mezi člověkem a Bohem. Zpívá o lidech, kteří se ohánějí Bohem, ale přitom vydělávají na lidské víře. Kážou vodu a pijí víno, mluví o cudnosti, zatímco někteří z nich sami znásilňují. Zároveň si klade filozofickou otázku, jestli je Bůh moudrý, proč mlčí, když falešní proroci tvrdí, že jsou jeho přátelé? Lemmy nikdy nebyl fanatický ateista, který by se vysmíval věřícím. Vždy kritizoval především dogmata, pokrytectví, manipulaci a zneužívání jakékoliv autority. Mimo jiné je mi právě tím Lemmy sympatický. Nikdy bezmezně nevěřte autoritám, protože oni pak s vámi manipulují.

in the bush.

Ale ta poslední píseň od kapely The Michael Schenker Group byla o té malé ďáblici, malé potvoře, malé čertici, kterou zároveň milujete i nenávidíte. Ona vám totiž občas ze života dělá peklo a vy se přesto od ní nedokážete odpoutat. Není známo, jestli měl kytarista Michael Schenker a zpěvák Gary Burden při psaní skladby Still Love That Little Devil na mysli konkrétní ženu. Zřejmě je to jen univerzální příběh o bouřlivém vztahu, ve kterém se láska, vášeň i zklamání neustále prolínají. Třeba se oba muzikanti při jeho vzniku inspirovali tím, co se dělo na šňůrách. Nevňoučká koťátka umí občas vytasit pořádně ostré drápky a vy je přesto milujete. Více čiré lásky a méně škrábanců na duši i na srdci vám, milí rokeři, přeje Petr Zlámal. Mějte se báječně a držte vlnu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...